0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: keep watching.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky.

0: ksinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Turn it up.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
3: La Tropical!
2: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
3: Yeso!
2: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Dobré ráno, je 6 hodin, tady Adam a rychlej pohled na to, co se děje ve světě. Evropská unie a dalších 50 zemí vyzvalo Rusko, aby zastavilo boje na Ukrajině. Ve společném prohlášení v OSN podpořili Ukrajinu, vyzvali k příměří a k návratu zadržených a deportovaných Ukrajinců, hlavně dětí. USA se prohlášení nepřipojilo, přesto Donald Trump v OSN řekl, že je podle něj čas válku ukončit. Česká fotbalová repre hlásí už 7. změnu v nominaci. Kvůli zranění vypadnul spartianskej obránce Matěj Ryneš a nahradí ho Ondřej Zmrzlý z Górniku Zabrže. Novýmu trenérovi Santi Deniovi tak z původní nominace chybí už 7 hráčů, z toho 5 ze Slávie. První zápas v Lize národů Čechy čeká už v sobotu proti Chorvatsku. Sotva narozený kotě ujelo v motoru auta přes 120 kiláků. Žena z Texasu uslyšela z auta zoufalý mňoukání a zjistila, že s ní v motorovém prostoru cestuje kotě. Dostat ho ven nebylo vůbec jednoduchý. Nakonec sundali přední masku auta a záchrana se podařila. Teď je kočka v útulku a dostala náhradní kočičí matku.
6: Fajn.

0: Dobrý ráno, ani nebudem říkat, kolik je hodin, na to je moc brzo. A nechcem, aby někdo po ránu dostal infarkt. Pojďme si říct velmi důležitou věc. Hele, nemusíme být produktivní, jo? Nemusíme být nejlepší verzí sama sebe, jo? Nemusíme vstávat v pět, abychom si šli zaběhat a následně se mohli napít vody s citronem. Úplně se stačí ráno probudit a nebýt v kriminále.
1: To je slovo dne normálně, to je moudro.
0: Ano, už jen to je výhra, jo? Pozor, někdo tohle to říct nemůže a za chvilku prozradíme, kdo a o koho jde. A myslím, že to jen tak někdo neuhodne.
1: Do té doby každopádně samý skvělý věci jako Harry Styles, jeho late night talking, nemůžu mluvit po ránu. Ale hlavně, máme tady Davida Guettu a jeho starou věc, kterou jste dlouho neslyšeli.
0: Absolutní šílenost, tady to je na fajnu. Hezký ráno, startuje Morning Boost. Morning Boost. Fajn.

0: Německá kapela Giant Rooks. Jejich Want It Back. 12 minut po 6 hodině na fajnu, krásné, dobré ráno.
1: Myslím si, že Brno jako město rozhodně žije. Vicky se úplně vrátil na druhou stranu. Hele, takhle, zajímavý věci v Brně, vždycky je to v Brně, vždycky je to Brno. Nevím, proč je to vždycky Brno.
0: Počkej,
1: ale...
0: já tě jenom chci zastavit, proč mluvíme 12 minut po 6 hodině o Brně.
1: Protože v Brně vznikl nový výdejní box,
0: okay,
1: který je spojený s králíkárnou. Viděl jsi někdy králíkárnu, takový ty čtverečky, ano, s dveřma, no tak ano. Takhle vypadá prostě Alza box a místo některých boxů je jako králíkárna.
0: Takže když si půjdu pro balík a omylem tam zadám špatný kód, tak se mi můžou otevřít jako dvířka od nějakého králíka?
1: No, můžeš si ho vzít domů na oběd.
0: No, já jsem na to taky koukal. Mně se líbí, jak je diskuze pod tímhle příspěvkem jako rozdělena na dva tábory, že jeden tábor píše, že to... Jako, že to jsou chudáci králíci.
1: Mm-hmm.
0: A druhá věří, že nevěří, že to jsou králíci a chtějí tomu věřit, tak píšou, že je to AI.
1: No, tak jednoduchá věc. Stačí ty příspěvky číst.
0: No, já bych jenom chtěl říct, že složitější instalaci neudělal ani David Černý. No?
1: Lidi, ti králíci jsou obyčejně robotický.
0: Roboti? Mm-hmm. Ještě k tomu.
1: Berou nám práci.
0: Berou práci balíkům, prosím tě. Berou práci balíkům. No, dámy a pánové, tak pojďme od robotických králíků 12 minut po 6, 13 minut po 6 hodně dál. Pojďme si dát něco nerobotického. Joe, jeho End of Beginning nebo 10% is self-aware. Tak krásný, dobrý ráno s fajnem.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Temper City Self-Aware Song, který nám tady na Fajnu dohrává 19 minut po 6 hodině. No a aby dnešní ráno mohlo pokračovat dál, chtělo by to si pustit nějaký další songy. To by bylo docela blbý, kdyby jako už tady žádný songy teď v tuhle chvíli nebyly a prostě teď by to skončilo a bylo by tady jenom takhle ticho. Nejlepší rádio, podle mě.
1: Pojďme si dát něco, co opravdu zní, co je opravdu hudba, není to ticho. Lost Frequencies, Bastille, její Head Down.
0: Kromě toho, abyste třeba po příjezdu do vaší práce nebo případně do školy nemuseli hned křičet na spolužáky, kolegy, šéfy, učitelky, tak se můžete vykřičet s naším playlistem. Benson Boone, jeho Beautiful Things. Za malou chvilku tady na Fajnu.
1: Hezky, Fiky. Ty bys mohl do Superstar.
0: Já vím, prosím tě. Si to schovávám na příští rok. Morning Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí. Under Armour
3: makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz. Nebecel

0: Vesnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: ráno posloucháte Fajn, tohle to byla Olivia Rodrigo, její Drop Dead, no a tohle to jsou Fikyho. Random fakta.
1: Přátelé, kteří se navzájem urážejí, bývají o 300% upřímnější a věrnější. Tak tenhle fakt je pro případ, že by vás nějaký kamarád naštval a vy se při nadávání mu do něčeho, co chcete, nemuseli cítit špatně. Pokud se vašeho syna nebo dcery zeptáte, jak bylo ve škole, dostanete v 99% odpověď dobře. V 99% odpovíte dobrý je za tři. Pokud vás odpověď syna, dcery nebaví, máme řešení. Příště se zkuste zeptat otázkou, co jste dělali o odpoledce. V 99% se odpovědi ani nedočkáte a je to nejspíš tak nejlepší. A třetí fakt je ten, že půl sedmý ráno, a to většinou mozek funguje fakt tak jako z jedné třetiny, fakt je ten, že tohle to byl třetí fakt, i když to ve skutečnosti fakt není, tak vlastně to fakt je. Myslím to fakt vážně.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: Discoline, Stinaš, jejich No Broke Boys. Song, který nám na Fajnu dohrává 4 minuty před 7:15. Krásné dobré ráno. Tento čas znamená pouze jedno jediné.
1: Já vyberu písničku, Fiky vybere písničku a dneska i Adam vybere písničku. Adam je ten, kterýho vždycky slyšíte vám říkat zprávy, střídá se společně i s Matějem. No a my tady totiž děláme to, že každý vybereme písničku, pak nám někdo zavolá a na posluchači je rozhodnout, kdo vyhraje, která naše songa vyhraje a která bude hrát éteru.
2: Aha, dobře.
0: Já se chci zeptat Adama, co tak jako nejvíc posloucháš, aby jsme věděli případně, co vybrat.
2: Hele, já musím říct, že jsem teďka v poslední době začal poslouchat celkem český rap, který je v rádiu nepublikovatelný, a takže zůstanu asi u toho Avicího, kterýho jsem měl celý život.
0: Okay,
1: dobře.
0: Důležitý ještě říct, o co jsme se dneska vsadili. Pozor, dneska je to podle mě ta nejlepší sázka, která jen může být. Podle mě byste se o tohle taky měli vsadit se svými kolegy. Wendy, prozrať.
1: Hele, jednoduše.
0: Kdo zvítězí, nemusí do práce.
1: Easy business.
0: Takže velká věc. 724634634. Na to číslo buďte ready zavolat. Ano, Adame, pro tebe to platí taky.
2: Ale kdo to vysvětlí Matějovi teda potom?
0: To už je jeho problém.
1: To už musí vyřešit sám.
2: Super, prosím, hlasujte pro mě.
0: Tak za chvilku. Morning Boost.
3: Fajn. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
17: Music. Fajn.

0: mladý český interpret Šimonov. Jeho song Say My Soul tady u nás na Fajnu 9 minut před 7 hodinou. Ano, je to opět tady, je tady dnešní Songfight.
1: To je můj song, Fikyho song a dneska speciálně i našeho zpravodajského moderátora Adama. Čau, Áďo.
2: Nazdár.
0: Áďo, jak si věříš?
2: Nemyslím si, že bych to vyhrál, no.
0: Uvidíme. Dámy a pánové, 724634634, na tohle číslo vám pojďte zavolat a pojďte rozhodnout, čí song dnes zvítězí. Důležitý říct, že dneska jsme se vsadili o něco, co podle mě ještě jako rádiový vysílání nikdy nezažilo. A to sázka o to, kdo zítra nemusí přijít do práce. Fakt velká věc. Takže, číslo. Bereme. Dobré ráno, kdo se dovolal? Haló? Slyšíme se?
1: Haló, haló, je tam někdo? Nevypadá to úplně.
0: Nevypadá to? Zkusíme někoho jiného.
2: Podle mě říkal, že chce moji písničku.
0: Dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Dobré ráno, vy tomu asi nebudete věřit.
1: Ahoj, Viktore!
0: Co tady ty děláš?
1: Dobré ráno!
3: Dobré ráno všem.
1: Jak se máme?
3: Máme se výborně, protože dneska jsem se před 45 lety narodil.
0: Tak to všechno nejlepší!
1: Všechno nejlepší!
2: Velká gratulace, Viktore!
0: Teď pár dále velký. No tak jo, tak to pojď si vybrat, co se ti líbí, jsi připravený vybírat?
3: Ano, určitě.
0: Tak jo, ale jdem na to, první možnost zní ano. Takto.
2: Viktore, já jsem ti po ránu chtěl nadělit Avicii'ho Wake Me Up, protože prostě vím, že dneska slavíš 45 a že to potřebuješ na to probuzení.
0: Co na to, Viktor?
2: Takže všechno nejlepší, Viktore, já ti to strašně přeju.
3: Děkuji, děkuji, tohle je velice dobrá písnička, ale to bude muset jít volume hodně doprava teda.
0: Tak.
3: Poslechneme ještě něco dalšího.
0: Pojďme zkusit možnost číslo dvě. So I'm taking my time on my ride. Viktore, 21 Pilots jejich Ride, já jsem věděl, že máš dneska ty narozeniny.
1: Hej, ale tak to jsem chtěl
0: něco jako k těm narozeninám, tak tady to, když tak případně.
3: Dobře, děkuji.
0: Chceš slyšet možnost číslo 3, nebo to na to kašlem?
1: Hej.
3: Určitě, ne, chceme slyšet, co má Wendy.
0: Tak tam má tohle.
1: Já sice nevěděla, že máš narozeniny, vím to pár sekund, ale myslím si, že tenhle ten song se na takový narozeniny rozhodně neodmítá.
0: Viktore, určitě. Co to bude?
3: Já si myslím, že dneska Wendy, pak když je ta třetí písnička její, tak vyhrála Wendy.
1: Jo! Tak já nejdu do práce, děkuji. Krásný narozeniny, Vicky, já myslím, že budu mít narozeniny brzo taky.
0: Já už si svůj dárek vybrala.
1: Komu to věnujeme, Vicky?
3: Všem, co jedou do práce, jak mají krásný den a volume doprava.
0: Ano.
1: My to věnujeme zase tobě, užij si narozeniny, ať to uteče i rychle v práci a zapít to tak, jak se to zapít má.
3: Dobře, pokusíme se.
0: Tak pokusíme. Měj se krásně. Posíláme linky.
3: Ráno.
0: Čau.
1: I tobě, ahoj.
0: Užívej narožky.
2: Ahoj.
0: Mě je trošku líto Adama, že jsme se ho sem jako pozvali, aby jako se řekl song a jeho nevyhrál.
1: To mě vůbec nemrzí.
0: Zlomyslná. Jdeme na to. Linkin Park, jejich Bleed It Out, právě jako na Fajnu. Vendy, co budeš dělat zítra vo volnu?
1: Pojedu pryč.
0: Tak si to užij. Morning Boost. Fajn. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place.

0: Station. Hey. Fajn. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Dobré ráno, pojďme se podívat na to, co se děje ve světě. AI agent od OpenAI proniknul do australského vládního portálu. V červnu získal neoprávněný přístup k webu s medicínskými statistikami a dostal se k veřejným i neveřejným souborům. Podle australské vlády se ale nedostal k osobním údajům pacientů. OpenAI tvrdí, že jeho modely při hledání informací provedly kroky, které firma původně nezamýšlela. Karel Sedláček se zapsal do historie českých šipek. 47-letý týpek vyhrál jako první Čech turnaj profesionálního okruhu PDC. Ve finále v Nizozemsku porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 v rozhodujícím legu. Za vítězství navíc získal v přepočtu přes 420 tisíc korun a posunul se na životní 53. místo světového žebříčku. Streamer a bavič Fetty Pillow koupil svojí mámě k 65. narozeninám nový auto. Nadělil jí červený SUVčko od Suzuki, na který přidělal velkou mašli a k tomu přidal kytku. Fetty dával vždycky najevo, jak moc pro něj jeho mamka znamená a ta na svůj Instagram napsala, že je jí 65 a že snad tolik nebude stát i benzín.
11: Zlatej Kája, je to frér, je to frér. Bolí, by bychom si s Kájem měli vzít příklad.
12: Fajn.

0: Krásné dobré ráno s Fajnem, je tady 7. hodina, pokračuje Morning Bush na Fajnu, s váma Fiky, je taky Wendy.
1: Krásný dobrý ráno.
0: A taky samozřejmě náš playlist.
1: Třeba Sigala, Ian Kidron, jejich Riptide, já se hrozně omlouvám, já dneska nevidím prostě na monitor. Ale teď už Eminem na featu Rihanna, The Monster.
0: A pozor, Eva Farná, Perpetuum Mobile. Velmi důležitý. No, kromě toho se chci zeptat, jak bychom se nechtěli jmenovat. Nad tím se všichni zamyslete. Já se ptám teďkon Wendy, jak by ses nechtěla jmenovat.
1: Asi bych nechtěla být Bořivoj.
0: Tak já za chvilku prozradím, že by mohlo být ještě hůř. Že Bořivoj je ještě v pohodě. Ještě ráno, tady je Eminem a Rihanna.

0: už ne. Eva Farná, i Perpetuum Mobile tady u nás na Fajnu pro všechny, co mají těžký ráno a pro jistýho posluchače Tomáše. Dámy a pánové, 12 minut po 7 hodině, ideální čas říct si dnešní...
1: Bizár dne.
2: Bizár dne.
0: Jaký je to nejhorší jméno, jakým bychom se nechtěli jmenovat? To nám pojďte dát vědět na číslo 724634634 a my si pojďme říct zatím o jednom novém jménu, které jednoho dne jistá občanka ponese. Před pár dní jsme si řekli, že jistá herečka z filmu pro dospělé Bonnie Blue chtěla vydražit jméno svého dítěte. Ten, kdo dá nejvíc, mohl vybrat jméno. A tímto dnem... bychom rádi na světě oficiálně chtěli přivítat dítě se jménem Bad Bolt.
3: Bomba.
0: Ano, je to tak. Online kasino zaplatilo za pojmenování syna Bonnie Blue 30 milionů. 30 milionů, takže teďkon máme Bad Bolta. To fakt chceš se jmenovat po online kasínu.
3: Víme vlastně vůbec, jestli to bude kluk nebo holka.
0: Je to kluk? Bad Bolt.
3: Bad Bolt.
0: Bad
3: Bad Boy.
0: Ne jako Bad, jako... Bad, ale bad.
3: Bad jako sáska.
0: Ano, ano. Mm. No, nedej bože, že v dospělosti bude třeba, nevím, jako podprůměrný influencer. A jediný, co mu bude zbývat, brát jakoby, že jo, promování online kasín, ale už se bude jmenovat Bad Bolt, takže bude muset dělat jenom na to jedno kasino.
3: A nebo si myslím, že právě by se o něho ty kasína mohly být.
0: Víš? Přejmenuj se.
3: No, že... budu říkat, hele, jakoby my tady jsme sásková kancelář, ale máme i Bad Bolta.
0: Bad Bolt hraje u nás.
3: Yes.
0: Ach jo, dámy a pánové, myslíte, že ještě něco horšího než Bad Bolt? Za mě docela Bad Bolt jako v pohodě, mohlo by to být horší.
3: Jo, no, mohl by se třeba někdo jmenovat Honza.
0: Nebo Wendy. Morning Boost.

0: čtvrtek, vy posloucháte Fajn a tohle byl Fast Boy, jeho Beautiful Life.
1: Chceme znát odpověď na to, jestli existuje horší jméno než jméno Bad Bolt. Tady jsou vaše zprávy, vaše jména, které se vám nelíbí. Ahoj, za mě nejhorší jméno je
2: Adolf.
1: Takhle bych se jmenovat nechtěl.
0: Tak se jmenuji spolužák.
1: Jo? Kuba z Mostu píše. Zajíme Kubo z Mostu. Jo, to je celkem blbý jméno, no. To bych taky nechtěl.
0: No to nechceš, no.
1: Tady Anička, já bych se nechtěla jmenovat Berta. Krásný zbytek rána. Berta? Berto, Berto, Berto.
0: A když řekneš... Ale třeba Bertička zní tak jako roztomile.
1: Bertička.
0: Ale nechceš říkat jako třeba potom v 50, aby jako nějaký paní Bertičko.
1: To ne.
0: Jsi takový divný.
1: Ahoj, za mě je to jméno Rostě. Je to jak napůl volat na psa a napůl na dítě. Blbý je, když je ten člověk dospělej. Ahoj, Rostě. Rostě si to uvědomuje. Ale pojďme od těch blbých jmen. To neříkám, že to jsou blbý jména, jo. To jsou názory jiných lidí. My jsme nic takového neřekli, že jsou to blbý jména. Pojďme od těchhle z těch jmen k jménům v našem playlistu. Jméno, které tady za chvilku zazní a jméno, které se velmi líbí třeba Wendy, zní takto.
0: Ten někdo je Alex Warren.
1: Alex, zajímavý, no. A to docela pohodě jméno. Rozhodně lepší než Libor teda.
0: No, to si taky myslím.
1: Že jo. My tady by the way jednoho Libora máme, můžeme se ho zeptat, jak to cítí. Libora je nejhorší jméno Libor? Nic neříkám, mlčení znamená ano. Morning Boost.
3: Fajn. Atención, señoras y señores.
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: Latropical!

0: radost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti.
6: Já tam budu taky, tak čus bus a autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude vejdán.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
17: Fine.

0: Ladíte čtvrteční relaci fajnu, tohle to byl Alex Warren, jeho Burning Down. Vzhledem k tomu, že je čtvrtek, znamená to pouze jedno jediné.
1: Movie Koutek. Doporučujeme nejlepší filmové premiéry týdne.
2: Je to tak. Každý čtvrtek vychází do kina nový filmy, no a to pojďme se podívat na to, co nabídne tenhle ten čtvrtek. Jedna z prvních věcí je pohádka, jmenuje se Zapomenutý ostrov neboli Forgotten Island. A je to na způsob K-pop Demon Hunters.
0: Ne, ne.
2: Je to velmi podobný způsob, jako animace, všechno vypadá to fakt hezky. Jsou to dvě kamarádky, které jsou nejlepší kamarádky a rozhodnou se, že právě najdou ztracený ostrov. Oni se tam dostanou, ale když se z něho budou chtít dostat, tak podmínka je, že zapomenou jedna na druhou. Takže řeší tady tuhle tu zápletku.
0: Zajímavý. Já doufám teda, že tenhle film nabídne i nějaký song, který pak budeme hrát další rok v rádiu.
2: Uvidíme, hele.
0: Ale pokud nevíte, tak můžete vyrazit na tenhle ten film. Ale pokud by to třeba nebylo pro vás, tak tady máme ještě film, který se nazývá V srdci divočiny. Pozor, hlavní role Brad Pitt, kde hraje roli penzionového vojenského experta, který pilotuje letadlo ze začátku, letadlo spadne, nějak to neupilotuje, spadne doprostřed Aljašky a se svým psem, který ho měl samozřejmě taky na palubě, tak se z té divočiny pak snaží dostat, přežívaj, jo, a prostě je to film o přežití, takže velká hustá věc. 75% podle AI hodnocení.
2: No, tak uvidíme.
0: Na co půjdete zážijem na vás, to byl Movie Koutek na fajnu a tady jsou One Republic.
1: Movie Koutek. Další zajímavé filmové premiéry zase za týden. Fajn.

0: Shakira, taky Burna Boy, jejich Daj na fajnu, za 2 minuty 7:45. Tohle je fajn.
1: Na fajnu samozřejmě probíráme i důležité otázky. Ty nejdůležitější ze všech úplně, co kdy mohly být. Jednoduše, lidi, 724-634-634, já mám pocit, že prostě je to jednoduchý. Buď máte rádi zeleninu, anebo máte rádi ovoce, nebo máte jakoby tu jednu skupinu radši. Co ty fiky?
0: Ještě by tam mohla být třetí možnost žádná. Ani ovoce, ani zelenina, ale čokoláda. Vůbec.
1: No tak ale, halo.
0: Ne, tak asi já nevím, já bych se přiklonil spíš k ovoci. Asi okay, k ovoci, no.
1: Okay.
0: Co ty?
1: Já, za mě je to zelenina.
0: Fakt?
1: Uh-huh. Já mám radši zeleninu. No a co třeba Áďa?
2: AD. A, tak já bych to teďka rozseknul, já se asi přikláním taky k ovoci jako zelenina, co ti to dá? To ovoce je aspoň jako sladký, chápu.
0: Právě.
2: To je blízký čokoládě prostě.
1: Ale i zelenina je sladká.
0: Ale zelenina tam máš takový jako divno chutě. Hlavně třeba taková, já nevím.
1: No co?
0: Zelená paprika. Teble.
1: Ne, to je strašně dobrý.
0: Ne, teble.
1: je to nejlepší, když to dáš s chlebem.
2: S chlebem?
1: No, jakoby s chlebem a dáš si k tomu třeba tuňáka. Je to strašně dobrý.
2: S tuňákem?
1: Jo.
0: S kým to, pane bože, vysílám?
1: Lidi, 724-634-634, pojďte nám vědět, co je to za vás. Co máte prostě radši, jestli vyhraje ovoce nebo zelenina?
0: To je nejdůležitější fight v historii rádiového vysílání. Pojďte rád vědět, musíme to prostě znát. Morning Boost.
3: Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
7: Tak abyste ho nepromeškali.
6: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
7: Garanci kvality i výhodného financování.
6: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: jeho Too Sweet. Song, který nám tady na Fajnu dohrál 4 minuty před 8 hodinou. A my řešíme otázku lidstva, protože lidstvo se samo o sobě rozděluje pouze na dva tábory. Na ty, co mají radši zeleninu, a na ty, co mají radši ovoce. A nás zajímá, jaká skupina více poslouchá toto rádio.
1: 724634634, ještě stále můžete dopsat vaše názory. Za Fikyho je to ovoce, za mě je to zelenina. Co vy?
0: A třeba za Lucku je to taky zelenina. Takže to máme bod pro tebe. Karin a David píšou, že záleží podle toho, co je vodní melon.
1: Zelenina.
0: Fakt?
1: Mhm.
0: Nejsem si jistý.
1: Je to zelenina.
0: Sankič píše, že zelenina, takový tatarák z červené řepy na tu pince.
1: To jsem nikdy neskoušela, upřímně.
0: Taky ne, přiznám se. Jaký ovoce, nějaká zpráva ovoce tady? Jo, teď přišla, hele, ovoce, Petr píše. Ale Milan taky ovoce.
1: No, ne.
0: Radek ovoce.
1: Aby tě podpořili.
0: Ovoce.
1: No, ne.
0: Ovoce.
1: To už si vymýšlíš.
0: To, to jsem nikdy neudělal. Nikdy jsem si nemyslel žádnou zprávu. Takže asi zelenina, no. Tak nic, no. Máme k tomu nějakou zajímavou pointu?
1: No, moc ne. Dejte si dneska mrkev.
0: Nic důležitějšího dnes už neuslyšíte, než to, že si dneska máte dát prostě mrkev. Sděluje Wendy. Kde bychom bez tebe byli, kámo?
1: Já nevím.
0: Fajn. Tohle je fajn.

0: co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
1: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
2: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
2: Využijte váš prostor.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
9: My name's John Ray.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Dobré ráno, pojďme se podívat na zprávy. Ruský prezident Vladimir Putin by měl dostat pozvánku na letošní summit G20 v Miami. Potvrdil to americký ministr zahraničí Marco Rubio po jednání s ruským šéfem diplomacie Sergejem Lavrovem. Podle Rubia by summit mohl být příležitostí, aby se Putin potkal nejen s Donaldem Trumpem, ale i s dalšíma světovýma lídrama. Silničáři u D8 poblíž Lovosic při sekání trávy narazili na kufřík plnej vzácných mincích v hodnotě asi 8 milionů korun. Policie zjistila, že jde o kořist z krádeže v Praze, kde dva pachatelé okradli francouzského sběratele na veletrhu v Letňanech. V kufříku bylo přes 400 mincí a zloděje teď policie hledá. V jednom čínském městě zůstal viset 5letý chlapec za hlavu v mříži okna v 6. patře. Naštěstí si jeho křiku všimli lidi a správce domu se k němu dostal z okna o patro vejš. Společně s dalším mužem pak chlapce dostali do bezpečí a ten vyváznul jen s několika lehkýma pohmožděninama.
1: Fajn.

0: Já jsem přišel na to, že tady můžeš pouštět takhle zvukový efekty. Fakt dobrý to. Za 3 roky, víš co? Konečně mě to někdo naučil. Krásný dobrý ráno. Dámy a pánové, tady 8 hodina raní. Pokračujeme Morning Bush na fajnu. Počkejte. S váma Fiki, taky Wendy. A taky náš playlist.
1: Před námi Taylor Swift, její shake. Její shake it off. Taky Lunch Money Lewis, jejich Bills. Což ještě něco? No, už to tam půjď, prosím
0: tě. Tak hezký ráno, jdem na to.

0: Khaled, taky Laufich, Tied Up. Krásně dobré ráno, 8:45 aktuální čas a vzhledem k tomu, že jsme moc rádi posli dobrých zpráv, tak tady jednu máme. Policie dopadla čokoládový fantomy. Čokoládový fantomy, kteří přednedávnem v obchodě ukradli čokoládu v hodnotě 48 tisíc. Tak jsou dopadený. No, a je to spočítaný. Chápeš to, že ty uděláš tak promyšlenou loupež, jako je krádež čokolády. Takovou loupež, za kterou by se nemuseli stydět ani Dennyho parťáci, nebo já nevím, Berlín, jeho parta, a necháš se chytit.
1: Já k tomu nemám slov.
0: Ach ne. Pokud vás zajímá, co se s tou čokoládou pak stalo, tak týpci přiznali policii, že jí prodali, všechno jí prodali za 3 000. Ukradneš 40... Čokoládu za 48 tisíc, prodáš jí za 3.
1: Takže ty uděláš loupež.
0: Ty jsi vlastně zloupež, že uděláš finanční gramotnost.
1: Velmi. Tak to asi bylo, stálo to za to, si myslím, no?
0: Určitě ano, já bych chtěl být ten policajt, co dostal tenhle ten případ. A chtěl bych jako se dopátrat k tomu, kam ta čokoláda nakonec, jako chtěl bych ji vytrasovat. Nakonec se k ní dostat a zavřít to jako důkazní materiál samozřejmě, že jo? Že všechny důkazní materiály se
1: vytrasují. Jo, v jakýmkoliv stavu bys to uzavřel. Jako důkazní materiál. Jako... Nemyslíš, že tu čokoládu někdo nesnět?
0: No tak doufal bych, že ne. Jo, tady ještě do vězení posíláme písničku pro dva týpky, pro dva fantomový čokolády.
2: Nebuď přece srap, dej si taky s námi čokoládu.
0: Čokoláda.
1: Čoko.
0: Podle mě mají fantomový čokoládový vězni o dost lepší den hned.
1: No to nevím.
0: Nejenom díky nám. Morning Boost. Hudba, co tě vytáhne.

0: Loi, Red Eyes, tohle je Morning Bush na Fajnu, krásně dobré ráno a tohle tady bude za chvilku.
1: Tohle je song s názvem Changes, Fall, What, AD, Up Now.
0: Kromě toho taky třeba Lady Gaga. Don't call my name, don't call my name. Alejandro. Hej, Alejandro. Playlistu za malou chvilku. Na lepší ráno. Tak buďte s náma dál. Tohle za malý okamžik.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
8: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Sakra dobrá písnička. Lady Gaga i Alejandro na fajnu. 8 hodin 36 minut a sakra dobrá moderátorka Wendy ve studiu.
1: Co ale už není tak sakra dobrý, je to, co momentálně dělá Ubisoft. Ubisoft si patentoval reklamy, které by se měly pouštět při hraní her.
0: Jo.
1: Já si jako říkám, pochopila bych to ve chvíli, kdy je nějaká hra, kterou si nechceš koupit. Mm-hmm. Ale chceš si ji zahrát, tak tam přežiješ teda ty reklamy.
0: Jo, to...
1: Víš, jakoby, že to takhle bude fungovat, ale to tak není. Bude to jenom na free-to-play hrách.
0: Já jsem si vždycky přál hrát hry a u toho, aby tam skákaly reklamy, třeba nevím, když budu jako v nějaký strašně důležitý situaci, jo, třeba budu úplně fightit toho main bosse a hrozně jsem si přál, aby tam vždycky skočila v tenhle ten nejdůležitější moment třeba reklama. A teď konečně to bude možný.
1: Už se tě to splní. Ty jaký to je, když se tě vyplní tvoje sny?
0: No jako, je to nepopsatelný. Já bych přál tenhle ten zážitek, tenhle stav zažít úplně vše.
1: To je úplně stejný, jako kdyby si s dětma hrál Vybišu na základce a jenom by přišla ušelka, ne, stop, reklama teďka. Nedává smysl prostě.
0: Úplně by řekla, hej, teď se budete dívat tady na televizi.
1: Během toho, co děti budou dělat štronzo, někdo ve vzduchu se bude muset udržet.
0: Kámo, ideální.
1: Ne, hele, za mě to nedává smysl. Jako to, co vymýšlí Ubisoft poslední dobou, je fakt jako tragédie.
0: No a co teprve vymýšlí PlayStation? Oni by si mohli takhle podat ruce a udělat jednu velkou společnost plnou debilů.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.

0: take my pride.
1: Yo, yo, yo, to let the flick send you heart take pride, tell you not find who he is.
2: A tak oh yeah, pojďme na další songy, co tady máme. Před nami Zara Larsson, její Lush Life.
1: Dámy a pánové, pokud by vás zajímalo, co to právě děláme, zkoušíme test trapnosti. Jako vy, co ještě jako dokážeme ustát a co ne.
2: 7, jo.
1: Jo, jo. OK, pro všechny G tady na Fine Yes, bros. Za chvilku taky třeba tohle. Absolutní masterpiece. Hudební klenot. Zlatý grál hudebního průmyslu.
2: Největší Lux Maxing songu, který tady můžete kdy vidět. My víme, jak to děláme. My víme, že to děláme dobře. My jsme ty praví OGs a Gs.
1: Já jsem oficiálně odešel. Sienna Spyro, její Great Expectation. Yo, yo. Tohle za chvilku pro všechny praví G. Morning Boost.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách. Nemůžete se dočkat. Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Back to the hits.

0: Prej včera začal podzim, tato zpěvačka tvrdí něco jiného. Zara Larsson, Lush Life na fajnu, 4 minuty před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné, že dnešní Morning Boost je opět u konce. Bendy, co to bylo dneska za tebe, co se ti nejvíce líbilo?
1: Mně se líbil bizár dne.
0: Jakože by ses taky chtěla jmenovat Bad Bolt?
1: Jo, já bych se hrozně chtěla jmenovat Bad Bolt.
0: Po online kasínu?
1: Jo.
0: Ideálka.
1: To byl vždycky můj sen.
0: Hele, tak vždycky můžeš zajít na matriku, jo? To je jako povolený. Dámy a pánové, tak pokud zajdete na matriku, to záleží jenom na vás. Krásný zbytek, ne? Slyšíme se zase zítra. Od 6 do 9. Tak čekis.
1: Ahoj!
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Hezký dopoledne, 9:02, tady Adam a jdeme na zprávy. Americký soud dočasně zablokoval rozhodnutí Donalda Trumpa, kterým chtěl vyřadit CNN, MS Now a Politico z Bílého domu. Soudce nařídil, aby novináři těchto médií dostali zpátky přístup, protože podle něj mohlo jít o protiústavní postup. Nařízení zatím platí 14 dní, než soud případ projedná podrobněji. V Rakousku roste odpor proti novému datacentru Google, který vzniká u města Kronstorf. Projekt by po dokončení mohl spotřebovávat elektřinu odpovídající až 7% současné rakouské spotřeby. Proti výstavbě už v Linci protestovali stovky lidí. Odpůrci teď chtějí zabránit hlavně dalšímu rozšíření, který by spotřebu ještě zvýšilo. Ve Frýdku Místku řešila městská policie dost kuriózní případ. Řidička autobusu odmítla svíst 51-letou ženu, protože byla bosá. Dokonce kvůli tomu přivolala strážníky. Ti tlumočili požadavek řidičky a nechali ji z autobusu vystoupit. I přesto, že přepravní pravidla podle policie nošení bot nevyžadujou.
5: Fajn. Music Boost.

0: Dobré ráno, dobrý den. Včera nám ofiko odstartoval podzim. Já jsem včera byla docela za hrdinkou, že jsem vám říkala, to bude v pohodě, to zvládnem. No prosím vás, tak dneska jako první podzimní ráno v pohodě moc není. Je to fakt náročný, nebudu lhát. Proto jsem se rozhodla, že si dneska připomeneme nějaký ty plusy, co nás na podzim čekají, ať se nám prostě trošku uleví, jo? Takže vy si teď pustíte 5 songů na rozjezd a já na ty plusy mezi tím jako zkusím přijít a pak vám je řeknu. Jdem na to, startujeme Music Boost.
1: Music Boost. Give me five. Fine.
0: Pět songů na rozjezd startují dneska Huntrix, jejich Golden. Tak hezký dopo.

0: uzavřít Give Me Five, 5 songů na rozjezd. Dneska poslední song Tom Gregory, jeho River. Tak jo, udělala jsem něco, co opravdu dalo zabrat, ale dělám to pro vás. Slíbila jsem vám, že mezi tím, co si budete dávat tady 5 songů na rozjezd, tak já budu hledat ty plusy, který nám podzim přináší. Protože to teprve včera odstartovalo a už teď toho máme plný kecky. To znamená, pojďme se soustředit na to pozitivní. Konečně není vedro. No... Vrací se vrstvení oblečení. Můžete si vzít tílko, triko, druhý triko a mikinu a uznávám to dokonce i modní policie. Kafe chutná líp. Podzim je prostě taková ta oficiální sezóna, kdy si vezmete něco teplého do ruky a předstíráte, že máte život pod kontrolou a ono to nějakým smyslem prostě jako funguje. Taky je společensky přijatelný zůstat doma, prostě jenom s dekou, filmem, s Netflixem, venku prší, jo, dobrá atmosféra. Taky je dobrý třeba svíčky. Tlumený světla. Najednou ta domácnost se tak jako jinak zdobí. Taky bude Halloween, helejte se, vrací se dýně, taky skořice, jabka, koláče, polévky, čaje. Taky jsem přišla na to, že se nám lépe spí, jo? Není to takový to jako v létě, že se ve 2 ráno probudíme, začneme se potit jako kůře v troubě a prostě nemůžeme to rozdejchat. A to úplně nejvíc, co mi dalo fakt nejvíc zabrat, ale přišla jsem na to, je, že na podzim máme lepší fotky. Protože to prostě podzimní světlo, barevný listí, ta příroda, která dělá prostě barevnou show zadarmo, to je prostě fajn, jo, takže není zač. Já doufám, že se nám teď jako všem ulevilo a že se na ten podzim prostě těšíme, že si to i užijem. A jestli ne, stejně to musíme nějak zvládnout. Music Boost.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Jsem hrdina, jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
9: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Celine Dion, jeho Let You. Dohrává na fajnu 2 minutky po 9:30. A já jsem si zase naivně myslela, že všechno zvládnu sama a myslela jsem si, že ty plusy toho podzimu jsem vám vyjmenovala všechny, že fakt jsem to tady jako pečlivě sepisovala a říkala jsem si, nic víc už prostě není. A ono je. A já jsem strašně ráda, že se nebojíte se mi ozvat, zavolat, napsat a že mi vlastně pomáháte to trošku jako vždycky rozšířit ten obzor, jo. Píšete, nemusíme se pořád mazat opalovacím krémem. A to mě vůbec nenapadlo a je to vlastně fakt, málo kdo asi miluje se každý ráno mazat opalovákem, že jo, je to až taky ulepený, divný, to znamená jako nemuset se mazat. Je docela fajn. Víno chutná lépe, to nám napsal Standa. Prosím tě, nejenom víno, ale i kafe, čaje, všechno vlastně podle mě na podzim chutná tak trošku jakoby ochlup líp. Zmizeli komáři, ano, to je pravda. Horory dávají větší smysl, to taky píšete. A je pravda, že nad tímhle jsem se vůbec úplně nezamyslela, ale něco na tom asi bude. Je pravda, že vždycky, když začíná jako podzimní období, tak začínáme trošku i měnit ten filmový i knižní repertoár, jo? Z té romantiky jdeme tak trošku na to jako pochmurno, temno a prostě čím víc lekaček a čím víc je to strašidelný, tím je to prostě lepší. Taky píšete, že se hodně pečou buchty, ano, mama mi, já miluju to, okamžitě si potřebuju dát nějakou bábovku, no a místo pocení si stěžujeme na to, kolik stojí topení doma. A to je pravda. Nemusíme řešit klimatizaci konečně, nemusíme řešit to, že se v Česku hned vyprodali klimatizace. Teď budeme řešit to, že naopak nemáme na to čím topit. No jo, takový už je podzim a my si vždycky společně najdeme něco na něm, co je na tom dobře. Za chvilku Purple Disco Machine, taky Fastboy, anebo právě teď Nico Santos. Tohle je fajn. Fajn.

0: Na fajnu dohrává Purple Disco Machine, německý DJ, jeho Wonderful Life. Dáváte si dnešní čtvrteční dopoledne na fajnu, který pochopitelně pokračuje, protože vám pomáháme zvládnout ten start podzimu. Jako tenhle song na mě mega vibuje trošku podzimně. Malcolm Todd, jeho Air Rings. A kdo rozhodně dneska dopoledne nesmí chybět, bude Alex Warren, jeho Passenger. Tak doufám, že vám to v práci dneska rychle utíká, a jestli ne, tak to pojďme změnit. Music Boost.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Trenýrkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
10: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Music. Fine.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Hezký dopoledne, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje ve světě. Prodej nových aut v Evropské unii v srpnu meziročně vzrostl o 4,5% na víc než 708 tisíc vozů. Ještě výrazněji ale roste zájem o elektromobily. Za prvních 8 měsíců roku tvořili přes pětinu všech nových aut. Naopak podíl benzínových a naftových aut klesnul na 29%. Po prohraném finále s Čechem Karlem Sedláčkem nevydržel britský šipkař Scott Williams emoce a vztekle hodil šipkama o zem. Sedláček ho porazil těsně 8-7 a stal se prvním Čechem, který vyhrál turnaj PDC Pro Tour. Williams se za svoje chování později omluvil a slíbil, že se omluví i přímo Sedláčkovi. Žena na Frýdeckém Místecku vyjela s motorkou na železniční přejezd ve chvíli, kdy už blikaly výstražný světla a byly dole závory. Motorka zůstala právě mezi závorama natlačená blízko k jedný z nich a těsně za ní projel nákladní vlak. Celou situaci zachytila kamera a policie po ženě pátrá.
1: Fajn. Music Boost.

I s 10. hodinou pokračuje Music Boost. Dnešní plán pro dopoledne je jasný. Přežít tvrdý start podzimu. Tak jo, my to dáme. Pokračujeme. Music Boost. Tohle už jsou One Republic. Tak hezký dopo. Na fajnou.

Viktor Kal, taky Grey 256. Jak vypadá den? No, jak vypadá den? Dnešní čtvrteční dopolední na Fajnu. Možná Oscarově bych řekl. Do českých kin totiž dneska, přesně dneska, vstupuje dokumentární film, který se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Je to snímek, který se stal českým kandidátem na Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film. To znamená, že Česká republika možná bude mít opět Oscara. Film se natáčel 5 let a sleduje lidi, jejich životy výrazně ovlivnila závislost a ztráta domova. Bude to asi dost bolavý a hluboký snímek, který kombinuje a slibuje autentický deníkový záběry, fotografie, vzpomínky a další vizuální prvky. Byl uvedený taky na Karlovarském festivalu, no ale jestli se vlastně dostane do toho užšího Oscarového výběru, ještě nevíme. O tom se rozhoduje trošku později, protože shortlist bude zveřejněný v prosinci a nominace budou zveřejněny ofiko v lednu 2027. To znamená, chvilinku musíme ještě počkat, ale ta naděje tam je. Ta naděje tam je. A my si mezi tím můžeme udělat na to vlastně svůj osobní názor a jít na to do kina.

Hozieryho Nobody Soldier, dnešní čtvrteční Music Boost na Fajnu. Samozřejmě nás bude za chvilku, jako každý všední den, už 2 roky v kuse čekat lubrika, takže nebojte se, i dneska jsem na vás nezapomněla, myslím na vás. Ale mezi tím si musíme dát nějaký ty hity, ne? Caitlyn Aragony, I Run. Kygo, taky Khalid, Griffin, jich Save My Love. Tak lásku pro všechny a za chvilku se slyšíme. New Music Show.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomáše.

0: nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: JN Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jnointeriér.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.
11: Right, babe.
12: Fine.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex se šéfem je jako kafe z automatu. Víš, že bys neměl, ale stejně to zkusíš a pak se z toho slušně
1: posloucháš. Fajn.

0: Perpetuum mobile song, který nám od Evy Farný právě teď dohrál. Co by podle vás měl umět taxikář v České republice? Hlásí se totiž velký novinky ohledně taxislužeb a mě zajímá, co si o tom myslíte vy, než vám stihnu říct, jaký novinky to budou. 724-634-634. Tak asi se shodem na tom, že taxikář by asi měl jako znát třeba předpisy a taky vědět, co je to volant a řídit, jo? Ale co ještě k tomu? Pojďte. Za chvilku Lost Frequencies. Jejich Crazy. Crazy. Na fajnu.
1: Music Boost. Fajn. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
12: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
13: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
14: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Jan Truex, Want It Back, to je song, který nám dohrává 8 minutek do 11. Na fajnu. Co by podle nás měl umět český taxikář? Tak my občané říkáme hlavně, ať umí řídit. Vláda říká, ať umí česky. Řidiče taxi služeb možná budou totiž čekat nové požadavky a právě to bude obsahovat třeba znalost češtiny a taky místopisu. Poslanecká sněmovna tuhle změnu včera schválila, no a teď tenhle návrh poputuje k projednání do Senátu a my budeme muset čekat, co s tím teda, jo? Pokud by to pravidlo ale mělo začít platit, tak konkrétní podmínky se můžou pak mezi jednotlivými městy jakoby lišit, ale znamenalo by to, že takový taxikář by měl složit zkoušku právě z českého jazyka a taky z místopisu, aby se prostě vědělo, jestli zná ty ulice, zná to město, naspaměť i bez té navigace, jestli se umí orientovat a tak dále. Jeden tábor lidí vlastně říká, jo, super, a konečně se prostě s řidičem taxi služby dorozumím, bude to fajn prostě. A někdo taky říká, ale jaký to znamená, že to bude asi víc peněz stát. No jo, tak uvidíme, jestli uvidíme. Mně je popravdě úplně jedno, jestli mluví tak nebo onak, protože já si s taxikářem nepotřebuji úplně vždycky povídat. Pro mě je důležitý opravdu, aby uměl řídit. Jo, takže já bych možná přitvrdila ty testy, když třeba skládají ty řidičské průkazy a podobně. Ale jo, každý má jiný priority. Fajn.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
3: Hermann. Jistota na celý život.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Jsme online.
9: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
10: Hezký dopoledne, pojďme se podívat na to, co se děje ve světě. Opoziční strany chtějí příští týden vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Už mají potřebných 50 podpisů a v pátek plánujou žádost předat šéfovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Opozice jako důvod zmiňuje hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok a taky nevyřešený střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Aby vláda padla, muselo by pro nedůvěru hlasovat aspoň 101 poslanců. V Anglii zadrželi 68-letýho týpka, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Několik vozů přitom poškodil, naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Muže ještě před příjezdem ozbrojených policistů zadrželi místní a teď zůstává ve vazbě. Americká rodina z Omahy vytvořila kuriózní světový rekord. 5 členů 5 po sobě jdoucích generací se totiž narodilo ve stejný den, konkrétně 14. září. Nejmladším je malej Artur, který se narodil loni a stejný datum narození má jeho máma, děda, prababička i prapraděda. Dohromady to spojuje neuvěřitelných 118 let.
11: Fine. Music Boost.
12: Music Boost. Music Boost.
13: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
14: Čtvrteční dopoledne stále nemá dost. Potřebuje ještě jednu nabitou hodinu Music Boostu, to znamená playlist fajnu a taky moje nezajímavé zajímavosti. Jdem na to.
11: Music Boost.
14: Abracadabra, Lady Gaga. Tak hezký dopo.

Smith Song, Olivia Rodrigo, dnešní čtvrteční Fajn, dnešní Music Boost. Babí léto je tady. Babí léto, něco, co prostě někdo miluje a někdo nesnáší. Zvláštní období, ráno člověk prostě hledá bundu, odpoledne je zase nepotřebuje a večer vlastně nevíte, jestli vytáhnou deku nebo ještě sluneční brýle k tomu. Prostě takový to počasí, který vlastně ani samo neví, co chce. Prostě nahoru a dolů. Ale já musím přiznat, že mě to baví, lidi. Je to hravý, je to nepředvídatelný. Dneska 13 stupňů, o víkendu 24. Prostě vy můžete vlastně v jednom týdnu zažít všechny 4 roční období. A to mě vždycky jako na tom fascinuje, že vlastně vy můžete být milovník léta, milovník podzimu, milovník zimy, čehokoliv a vždycky si v tom týdnu prostě vyberete to svoje. A já vím, že právě teď ten druhý tábor těch lidí, stejně jako naše produkční Irča, ty vy prostě vyvádíte, jo. To je strašný, to babí léto, nejlepším na babím létu je to, že to obsahuje v tom slově prostě to léto a je to prostě náročný, ale pojďme si v tom jakoby najít nějakou svoji jakoby hravost. Jo, a to se jmenuje vrstvený oblečení. A je, Jirča kroutí očima. Myslím to vážně, protože když můžete vrstvit outfity, vrstvit oblečení, tak je to vlastně víc kreativní a můžete vlastně si sami rozhodnout a určit, jak chcete, aby vám teplotně bylo příjemně. A to je na tom to nejlepší. Když je venku 40 stupňů a je prostě horko, ale je léto, tak vy prostě nemáte na výběr. Máte výběr prostě buď trpět nebo si koupit klimatizaci, ale nemůžete to nějak změnit. A na podzim to změnit můžete. A to je fascinující.

0: Liar, tohle byly Imagine Dragons na fajnu 10 minutek do půl dvanáctý. Za chvilku si dáme letošní fotbalovou hymnu od Shakiry, taky Burna Boye, jejich Die Die. Musím říct a uznat, že tenhle song mě ještě neomrzel a to jsem ho slyšela fakt xkrát. Ale je prostě furt dobrý. Má takový taneční vibe a mám pocit, že i když teď je prostě podzim, je trošku jako prostě zataženo, je zima, ano, je chladno, tak prostě tenhle song v nás naopak může probudit takovýto exotičnu. Drink v ruce, teplíčko, šaty, jo? Já vím, ta realita je trošku jiná, ale pojďme se o to pokusit s tímhle songem, o tu představu. Na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
9: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
10: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
11: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Annie Marie, taky Marshmallow, jejich Friends. To je dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu. Proč se vracíme k něčemu, co by nemuselo existovat? Proč se jako společnost, teda proč máme takovou tu tendenci vracet se k věcem, které prostě jsou horší než ty věci, které jsou jakoby dnes? Mluvím třeba o analogovém foťáku. Fotit dneska znamená většinou zmášlu tlačítko, během vteřiny si prohlídnou pak prostě to, co jste vyfotili. Jo, prostě rychlejší svět rovná se rychlejší prostě telefon a rychlejší fotoaparát. Já jsem ale nedávno se dočetla něčeho, co mě fakt jako překvapilo, a to byl ten fakt, že mladší generace dneska místo toho, aby je bavilo právě mačkat rychle ty tlačítka, rychle si prohlížet ty fotky, tak vyhledávají opak. Opak, to, co měly naše babičky, prababičky a tak dále. Hledají starší zařízení, se kterýma si tak trošku potřebují prostě pohrát, trošku s nima se jako potřebují naučit a prostě čekat měsíce na to, až si vyvolají fotky. Dokonce vzrostl velký zájem o to naučit se vyvolávat si ty fotky opravdu doma sám. Dokonce jsou různý workshopy, kroužky i pro malé děti a tak dále a tak dále. A je o to velký zájem. A já neříkám, že je to špatně. Já se ptám jenom proč. Proč se vracíme k něčemu staršímu? 724-634-634. Zajímá mě váš názor, váš pohled a pak vám možná řeknu ten svůj. Před náma ale Šimon Ob i Hosej Máš Soul. Jdem na to.

0: G-Show, taky Zenith, Eyes Closed, to je song, který jsme si přestali vlastně aktuálně dávat 3 minutky do 3/4 na 12. No a na fajnu budeme za chvilku pokračovat. Fast Boy, DJský duo, jejich Beautiful Life. Pojďme si ten čtvrtek, neboli malej pátek v překladu, začít pořádně užívat. A pojďme zvládnout poslední střípky dnešního dopoledne.
1: Music Boost. Fajn. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Turnově za 10 milionů 900 tisíc. Rodinný dům v Chlumci nad Cidlinou ve východních Čechách za 9,5 milionu. Rodinný dům v Močovicích na Kutnohorsku za 5 milionů 795 tisíc. Rodinný dům v Čáslavi na Kutnohorsku za 11 milionů 995 tisíc. A zahrada v obci Brloch na Českokrumlovsku za 50 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Nový tracky,

Na fajnu nám dohrává Sombra jeho My Body Isn't Ready. Dnešní Music Boost. Proč se vracíme ke starším věcem? Možná je to vlastně trošku paradox, že ve světě, kde máme všechno okamžitě, začínáme znovu toužit po věcech, na které se prostě musí čekat. Analogové focení, to je něco, co jsme před chvilkou společně řešili, no a analogy se vrací. Mladí lidé chtějí prostě analog a chtějí kouzlo filmu. Asi se podívejme na to, že když prostě fotíme tím telefonem, tak ten snímek vlastně hned zkontrolujeme, upravíme nebo ho smažeme, pořídíme další, ale ten film, tam to prostě nejde, vy to zmáčknete a doufáte a věříte tomu vlastně okamžiku, že za to stál. A já si myslím, že možná právě proto ten analog má jako teď v téhle době svoje místo, protože ty fotky nejsou sice úplně dokonale ostrý, ani naaranžovaný, ale prostě mají chyby, ale mají vlastně takový vlastní charakter, jo, umí, ty fotky jsou prostě takový živý. A taky si myslím, že se tady odráží naše potřeba na chvíli zpomalit, jo, odložit telefon a zase jednou něco nechat vzniknout bez okamžité kontroly. To znamená, jestli vám chybí v životě zpomalení a teď na podzim nás to asi svádí k tomu zpomalování nás všechny, tak analog, to je řešení. Posloucháš

0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hit music station.
1: Hey.
2: Fine.

0: tohle všechno na našich socials.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Pravý poledne za mikrofonem Matěj a tři čerství hot news. Americký soud dočasně zablokoval rozhodnutí Donalda Trumpa, kterým chtěl vyřadit CNN, MS Now a Politico z Bílého domu. Soudce nařídil, aby novináři těchto médií dostali přístup zpátky, protože podle něj mohlo jít o protiústavní postup. Nařízení zatím ale platí jenom 14 dní, než soud případ projedná podrobnějiš. V Rakousku roste odpor proti novému datacentru Google, který vzniká u města Kronstorf. Projekt by po dokončení mohl spotřebovávat elektřinu odpovídající až 7% současné rakouské spotřeby. Proti výstavbě už v Linci protestovali stovky lidí, kteří teď chtějí zabránit hlavně dalšímu rozšíření, který by spotřebu ještě zvýšilo. A ve Frýdku Místku řešila městská policie dost kuriózní případ. Řidička autobusu odmítla svíst 51-letou ženu, protože byla bosá. A dokonce kvůli tomu přivolala i strážníky. Ty ženě tlumočili požadavek řidičky a nechali jí z autobusu vystoupit. A to i přesto, že přepravní pravidla podle policie nošení bot nevyžadujou.
5: Fajn. Music Boost.
8: Music Boost.
9: Music Boost.
10: Andrea Kautzka.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
11: Pokračujeme s Babým létem a taky s Music Boostem dál. Házíme za hlavu dopoledne, no a jdeme zmáknout takovou tu jednodušší část dnešního dne. Čtvrteční odpoledne.
5: Music Boost.

0: Cameron with the Kombi ho Medusa. 10 minut po 12. na fajnu. No a co děláte na konci září?
1: Co vznikne, když se spojí Ben Cristovalo a celý orchestr? Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
0: Stále totiž u nás na Instagramu probíhá soutěž o 2 vstupenky na Red Bull Symphonic s Benem Cristovalem. Navíc podepsaný plakát od Bena jako bonus, jo. A ten se vždycky hodí. Unique Orchestra a známý songy od Bena, který vlastně můžeme slyšet tak trošku jinak, než jsme doposud byli zvyklí. Je to kombinace, kterou můžete zažít už 29. a 30. září v pražském kongresáku. A ta událost je úplně poprvé v České republice a já si myslím, že byste si ji neměli nechat ujít. Takže mrk, mrk, šup na Instagram Fajn Rádia.
1: Red Bull Symphonic, Ben Cristovalo a Unique Orchestra. 29. a 30. září.
2: Fajn. Fajn.
1: Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem.
2: Spíš ti v něm udělá.

Visual MC, Beast, Honey, Show Me Love. S playlistem na fajnu, jak vždycky pokračuju. Nebude za chvilku chybět Tate McRae, její Revolving Door. Samozřejmě song o silný touze po blízkosti a oddanosti. Potřebujeme trochu romantiky do toho podzimu. O to se za chvilku postarají Klok-Klok a jejich Adoria. Pořád se tam zpívá, jsem tady pro tebe, chci tě mít blíž a jsem připravený tě milovat. Tak laďte fajn. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
12: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
15: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

0: její Revolving Door dohrává na Fajnu, ve kterým právě teď následuje dnešní lubrika.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Takovej sex se šéfem je jako kafe z automatu. Ty víš, že bys ho neměl, ale stejně ho zkusíš. A pak se taky slušně po...

0: Temper City, jejich Self-Aware. Song, který nám právě teď dohrává na fajnu. V Music Boostu, který ale pomalu a jistě bude za chvilku končit. Představíme si tedy poslední společný song, který vám posílám. Za chvilku Florida, Good Feelings. A právě bych ho chtěla věnovat všem vám, kteří dneska trošku postrádáte takový ty good feelings. Jo? Já vám je takhle prostřednictvím songu pošlu a třeba to něco změní. Užijte si krásný zbytek dnešního čtvrtečního odpoledne, no a zítra zase pochopitelně naslyšenou 9.00. Jo? Počkejte si na Floridu a ještě to pořádně. Ke konci Music Boostu pojďme rozjet. Music Boost.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Když do tří počítáte und do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
13: yes,
12: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
13: Yes,
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: I'm Lily Beatty.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: Music. Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Prodej novejch aut v Evropské unii v srpnu meziročně vzrostl o 4,5% na víc než 708 tisíc vozů. Ještě výraznějc ale roste zájem o elektromobily. Za prvních 8 měsíců roku tvořili přes pětinu všech novejch aut. Naopak podíl benzínových a naftových aut klesnul na 29%. Po prohraném finále s Čechem Karlem Sedláčkem nevydržel britský šipkař Scott Williams emoce a vztekle hodil šipkama o zem. Sedláček ho porazil těsně 8-7 a stal se prvním Čechem, který vyhrál turnaj PDC Pro Tour. Williams se za svoje chování později omluvil a slíbil, že se omluví i přímo Sedláčkovi. A žena na Frýdecko-Místecku vjela s motorkou na železniční přejezd ve chvíli, kdy už blikaly výstražní světla a byly dole závory. Motorka zůstala právě mezi závorama zatlačená blízko k jedný z nich a těsně za ní projel nákladní vlak. Celou situaci zachytila kamera a policie teď po ženě pátrá.
1: Fajn.
10: Mike, check, 1, 2, fajn, warm up je zase zpátky. Moje jméno je Kristý a před náma jsou 4 společné hoďky nabitý hudbou, nabitý skvělýma tématama, ale uvidíme, co nás všechno čeká. Venku už to fakt vypadá hodně podzimně, tak si pojďme ten den zlepšit. První song právě teď, Miley Cyrus, End of the World.

To John, turn the lights off, song, který mám vádat při tomhle odpolední, trošku energie. No ale teď si pojďme posvítit na váš bordel, protože, jak se říká, bordel v hlavě, bordel doma a naopak. Vědci potvrdili to, čeho se všichni asi trošku bojíme, ale zároveň co všichni tak nějak tušíme. Ukazuje se totiž, že nepořádek doma není jenom to, že nás to vizuálně otravuje, ale vyloženě je to útok na náš mozek. Protože když máme kolem sebe naskládanou hromadu krámů, tak mozek prostě nedokáže přepnout do klidového režimu. Jo, teď určitě, pokud tohle poslouchá někdo, kdo mě zná, tak si říká, jo, taky by si měla uklidit. Dobře, že to říkáš. Ale jde o to, že nemusíme mít doma úplně laboratorně sterilní prostředí podle katalogu. Důležitý je, abychom tam mohli dejchat. A prej existuje naprosto geniální filtr, než začnete uklízet, vzít tu věc do ruky, protože se nám často stává, že ty věci jenom přesouváme z místa na místo. A přitom je nepotřebujeme. Takže tři zásadní otázky. Používám to někdy? Koupila bych si to znova, kdybych to už neměla? A za třetí, co nejhoršího se stane, když to hodím do popelnice? Spoiler, nestane se vůbec nic ve většině případů, pokud nevyhodíte samozřejmě něco extrémně důležitého, ale jinak se vám jenom otevře prostor v hlavě i v bytě a udělá se vám další místo na život. Takže se pojďte společně se mnou zamyslet, jaká věc vám doma zbytečně dělá bordel, jakou věc zbytečně skladujete a vlastně ji vůbec nepotřebujete. Starý zavařovačky, starý krabice od bod, co já vím. Napište mi na 724634634 a zkusíme se toho takhle pak společně zbavit, jo? Jdem na to. K tomu Rue Gale, Wishful Thinker, tady na Fajnu.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Norma Jean Martin Overdrive. To je song, který mě vždycky dostane do dobrý nálady, takže věřím, že i vás právě teď na fajnu. No a společně jdeme vyhazovat bordel z vašich domácností, protože jsem se ptala, co víte, že vám zbytečně zabírá místo, ačkoliv to nepotřebujete. Michal píše, v mém případě to bude počítač. Zjistil jsem ho, že ho vlastně nepoužívám. Mám tablet a tam se dá dneska dělat už vlastně všechno. No ale potom teda René ten to pojal své bytně. René napsal, přesně jak si to popsala, jsem se zbavil své první manželky. Nejdřív jsem ji přesunul na jiný místo, pak jsem se zeptal, jestli ji používám. Nakonec jsem se sám sebe zeptal, jestli bych si ji opětovně pořídil a protože odpověď na všechno byla ne, tak jsem ji vyhodil a úklid byl hotov. Tím bych to asi zakončila, doufám, že jsme teď nikoho neinspirovali, ale je pravda, že tahle otázka se možná dá použít i na lidi, no? Zeptat se, jestli to ještě používáte, jestli byste to koupili znova a když ne, co se stane, když to vyhodíte.

0: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
6: Bude vejdán.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu.

0: Jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
2: Back to the hits.

Čtvrté na fajnu je vlastně malej pátek a tenhle song toho byl důkazem. Shabuzi Bar Song, ty psi v závorce. No a Češi, my jsme národ pod pantofláků. Teda, nebavím se o vztazích, i když tam by to možná taky stálo za to prozkoumat, ale o naší největší národní posedlosti. Podle průzkumu jsme totiž my Češi ofiko národem papučí a pantoflí. Skoro 2/3 Čechů se doma přezouvají naprosto automaticky a 18% chodí po bytě v ponožkách. Tenhle teror, nebo spíš mu asi výhoda, teror je to, co dělají v Americe, že chodí v teniskách, se vzal u nás už v dětství. Většina z nás vyrostla v tom, že se musíme hned zout, jak přijdeme domů, hned vyfasujete nějaký chlupatý bačkory, přezůvky a nesmíte pošlapat místa, kde je vytřeno. Zatímco v těch amerických filmech, tam přijdou v těch teniskách, klidně si s nima sednou na gauč bez mrknutí oka, úplně v pohodě. Z toho my bychom měli přece infarkt. U nás se musíte fakt zout do 3 vteřin za prahem, vyfasovat ty bačkory pro hosty. Ty jsem nesnášela mimochodem bačkory pro hosty, když nevíte, kdo v nich předtím stál. No ale pojďte mi napsat, přezouváte se doma? Máte nějaký special bačkurky na doma? Nebo chodíte v ponožkách? 724634634. A jestli je tady někdo, kdo doma zůstává v teniskách, ve kterých chodil venku? Chtěla jsem říct, ať mi to nepíšete, ale napište mi to, protože tomu se mi nechce věřit. Tak šup, do zpráv a k tomu Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come

0: odpoledne na Fajnu a tohle byly Subfocus song Elevate, po kterým tady mimochodem venku vysvětlo sluníčko. Náhoda? Nemyslím si. Teď ale pojďme se podívat na to, jestli doma chodíte v botech nebo máte přezůvky. Petr píše, ahoj, doma chodím na boso. Doufám, že aspoň v ponožkách, nebo úplně, no, zajímavé. No a nakonec Michal píše, já se přiznám, já se často z bot ani nepřezouvám. To je můj zvyk právě ze státu. A na návštěvy nechodím, s papučema bych je hnal. My se vždycky scházíme v restauracích nebo jezdíme na disc golf. Tak to je snad první Čech, o kterém slyším, že by se nepřezouval. Nechápu to, chodit v botech domů? Vždyť našlapete toho za den tolik, ale dobře, dobře, nesoudíme. Já děkuju za tohle přiznání a pojďme na další song. Za chvilku One Republic, Need Your Love, další pozitivní energie do vašich uší.
1: Fajn. Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: To je boží kuchyň.
9: A jak je praktická.
10: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
8: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
9: Je skvělá. Vyťardo.
10: www.jninteriér.cz.
11: Využijte váš prostor.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

One with Comp, Kingdom of Fear, tenhle krásný song právě teď na fajnu 13.53. A víte, co je největší pochvala, když vás někdo hejtí? Minimálně tuhle teorii zastává Taylor Swift, protože tuhle radu prej teď dala mladýmu zpěvákovi Sombrovi, který ho od nás taky určitě znáte, protože se prej trošku hroutil z internetového hejtu. No ale ona mu řekla, že až v momentě, kdy ten hejt zmizí, tak byste se měli bát, protože to znamená, že už nejste na vrcholu. Zatímco my obyčejní smrtelníci máme tendenci se po jedný blbý poznámce obhajovat, psát slohovky, hádat se s anonymníma profilama, Taylor z toho udělala největší životní flex. Když tě někdo pomlouvá, neznamená to, že jste nudný a nikoho nezajímáte, ale jakmile lidi začnou prskat jed a rozebírat každý váš krok, tak je to prej ofiko potvrzení, že jim prostě ležíte v žaludku a děláte to dobře. Takže jestli vás dneska v kanclu bude pomlouvat kolegyně nebo vám někdo skritizuje nějakou fotku na sítích, nehádejte se. Nahoďte úsměv, poděkujte Taylor Swift za tuhle životní lekci a berte to jako takovej standing ovation, jo? Takže od teďka bereme hejt jako komplimenty. To je podle mě úplně ideální mindset do každého dne. Pokud mi chcete poslat nějaký hejt, budu velice ráda. Nedělám si srandu, stejně radši pište komplimenty, jo? Ale jdem na další song. Duke Dumont, Ocean Drive, právě teď.

0: Ladíte fajn čtvrteční odpoledne, jo, je čtvrtek a tohle byl Duke Dumont Ocean Drive. No a my samozřejmě i jedeme dál. Před náma další společná hoďka, v ní zprávy s Matějem, ale potom zase zpět k hudbě. Třeba Politika půlnoc, anebo pak budem hejbat bokama s Shakirou, jak už asi tušíte. Daj, daj, za chvilku tady na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
13: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
14: Je, schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
18: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
19: Ale kdepak, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dasvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
20: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
21: Jsme online.
22: Online.
23: Jsme na DAB+. Plus.
24: Jsme v aplikaci Radia.cz.
25: Opoziční strany chtějí příští týden vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Už mají potřebných 50 podpisů a v pátek plánujou žádost předat šéfovi sněmovny Okamurovi. Opozice jako důvod zmiňuje hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok a taky nevyřešený střet zájmů premiéra Babiše. Aby vláda padla, muselo by pro nedůvěru hlasovat aspoň 101 poslanců. Anglii zadrželi 68-letýho týpka, který měl podle svědků střílet z luku na projíždějící auta. Několik vozů přitom poškodil, naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Muže ještě před příjezdem ozbrojených policistů zadrželi místní a teď zůstává ve vazbě. A americká rodina z Omahy vytvořila kuriózní světový rekord. Pět členů pěti po sobě jdoucích generací se totiž narodilo ve stejný den, konkrétně 14. září. Nejmladším je malej Artur, který se narodil loni a stejný datum narození má jeho máma, děda, prababička i prapraděda. Dohromady to spojuje neuvěřitelných 118 let.
26: Fajn.
0: Sluníčko svítí a podzim v plném proudu a taky v plném proudu tady čtvrteční party na fajnu. Warm up s Kristý pokračuje, před náma druhá společná hoďka, ve který z jednoho z vás, nebo spíš možná i ze všech, uděláme krále. Ale o tom až za chvilku, teď pojďme na první song. Poetika půlnoc, právě teď.

0: Tak její Dead Dance nám právě dohrál na fajnu a doufám i vás trošku probudil z téhle čtvrteční únavy. Pojďme ale všichni se společně ocenit, protože nemá cenu na to čekat. Musíte si tu korunu nasadit sami.
1: Král v zámku, král v zámku.
0: Zpěvák Usher na svém aktuálním turné předvedl geniální lekci v sebevědomí a všichni bychom se měli inspirovat. On totiž tu obří show zastavil a shrnul tam svoji kariéru, začal o sobě vyprávět, jak je dobrý a tak. No a před tou vyprodanou halou sám sebe oficiálně korunoval jako krále celého R&B, celého tohodle žánru. Internet se z toho může zbláznit, půlka lidí mu to uznává, druhá strana se směje tomu, že si ten titul fakt přisoudil sám bez toho, aniž by to někde oficiálně lidi odhlasovali. Ale víte co? Já si myslím, že to je přístup, který bychom fakt měli aplikovat. Proč bychom měli čekat na medaile od cizích lidí, na to, až vás šéf pochválí, partner až vás pochválí? Prostě si tu korunu nasaďte sami. A je jedno v čem. Někdo může být král odkládání budíku. I to může mít vlastní titul. Nebo třeba objednávání jídla. I to někomu jde. A nebo předstírání, že posloucháte svého partnera nebo šéfa. Za co byste sami sobě udělali dneska korunu vy? Pojďte si vybrat, protože to je věc, kterou vám nikdo nesebere, jo? Můžete si to sami určit, nikdo vám to nevezme a ještě vám to zvedne náladu. Tak pojďme udělat tady takovou mini korunovaci. Napište, čeho byste byli králem na 724634634 a k tomu si pustíme song, který vám zas trošku víc zvedne náladu. A z té DJ Coco, Kurt D, Everything's Alright.

0: Ďakujeme Luisi Capaldovej za túhle nálož emocií v podobe songu Survive, ktorý nám práve teď dohrál na fajnu. A je čas na korunovaci. Ptala jsem se vás totiž, kdybyste se po vzoru Ashera, toho zpěváka, měli taky sami sebe v něčem korunovat, jako on se korunoval králem R&B. Co by to bylo? Michal píše, já bych se jmenoval král Netradius. Přece jen mám všechno trochu jinak než ostatní. To jo, Netradius jako netradiční, dobrý, oceňuju kreativitu ve výběru. No a pak René, s tím se ale asi dokážeme stotožnit všichni, René, tady budeš mít podle mě docela kvalitní konkurenci. René píše, já jsem králem průšvihu, jo, tady cenzuruju. Držím se hesla, co není zakázáno, je povoleno a nikdy ani to, co je zakázaný, mi není cizí. Neuznávám autority a tak to se mnou nemá nikdo lehký. No, tak nevím, jestli René bychom chtěli, aby si byl i oficiálním králem, ale králem průšvihu zůstat rozhodně můžeš. Děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Připomínám, že všichni můžete sami sebe dneska něčím královat, jenom prostě tak pro dobrou náladu. A k tomu si pustíme dobrý písničky. Za chvilku Milky, Molgrab, Just the way you are.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Usnula?
6: Asi jo.
5: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
6: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

Máme Jano David, nádherný hlas a song Next Summer. Právě teď dohrál na fajnou půl třetí a mám pro vás návod, jak se zadarmo svést třeba až do vedlejší země. Stačí mít hepoučky, kožich, pár chloupků, pusy. Prostě stačí být kočka. V americkém Texasu se teď odehrála nejbizarnější stoperská výprava roku. Bylo tam koťátko, který se očividně rozhodlo, že potřebuje trošku změnit prostředí a nalezlo do motorového prostoru cizího auta. Řidička o tom novém spolujezdci samozřejmě neměla ani páru, takže ho vezla 124 kilometrů. Jo, celý dlouhý road trip přes půlku státu a až v cílovém městě jí přišlo divný, že ten motor nemňouká obrazně, ale naprosto doslova. Vyprostit tohohle chlupatýho stopaře byl prej takovej porod, že museli to auto skoro celý rozebrat. Ale kotě je naštěstí v pořádku, dostali do náhradní kočičí mámu, ale já jsem si u toho tak jako říkala, že klasický stopování už se dneska tak běžně nepraktikuje. Musíte mít trošku smysl pro adrenalin a to musíte mít, i když chcete stopaři zastavit. Takže ta kočička to teda vlastně vymyslela. Ale když vidíte stopaře, já se vždycky řeknu, mohla bych ho naložit, ale pak se mi vybaví nějaká scéna z hororu, začnete přemýšlet, co by vám mohl provést a tak radši šlápnete na plyn, jedete dál, protože nevíte, jestli ten člověk nemá v batohu třeba motorovou nebo normální pilu. Přitom občas by to byl fakt jenom člověk nevinnej, stejně jako to koťátko, co chce svést. Tak mě zajímá, jestli jste někdy někoho takhle svezli, náhodně. Nějakýho stopaře, koťátko, co já vím, nějakou kočku. Napište mi na 2724634634 a uvidíme. Třeba se to ještě děje. Teď už ale Olivia Rodrigo, její Stupid Song. I na cesty, i do práce, kamkoliv.

0: Čtvrtek na Fajnu je vlastně malej pátek a k tomu se perfektně hodil song od Eda Sheerana Shivers, kde zpívá, že když někdo řekne, že party skončí, tak my ji zase obnovíme. A to tady děláme. Teď ale obnovujeme stopování, ne hudby naštěstí, ale stopování na cestách. Ptala jsem se totiž na vaše zkušenosti, jestli jste třeba někdy někoho svezli nebo jste se nechali svést, jako to kotě v Americe, co sice stopovalo neúmyslně, ale taky stopovalo a pořádnou štreku. Maris píše, ahoj, tady Maris, už několik let stopuju kolem světa. Teď jsem z Česka dostupoval do Ománu a budu stopovat lodě směr Asie. Oni se dají stopovat lodě? Dají se stopovat i letadla? To mi nikdo neřekl. Možná to začnu taky zkoušet. Takže ano, tohle je zajímavý příběh. Maris píše, stopařů moc není, když jedu autem, dokonce jim někdy zastavím a zeptám se lidi, jestli nechtějí svést a někdy jedou. Jinak jsem sám stopl asi 400 aut a mám jenom 5 špatných zkušeností. Jednou řidič usnul, protože byl pod vlivem. A nejdéle jsem na stopu čekal 3 dny v kuse. To je docela dlouho. No a oproti tomu tady máme naopak zkušenost Anety, která rozhodně stopaře nebere. Píše, jednou jsem udělala výjimku. V té době se zrovna můj mladičkej švagr snažil projet Evropu a já uviděla na kraji silnice stát přesně takovýho kluka jako on. Byl celkem zoufalej, špatně vystoupil z autobusu a vůbec nevěděl, jak se má dostat do Olomouce. V hlavě mi sice chvíli běžely různý hororový scénáře, ale jen do doby, než jsem zjistila, že se mě klučina bojí mnohem víc než já jeho. To si myslím, že se dít určitě může, že na stopu se vlastně bojíte navzájem, jak ten stopař, tak ten řidič. Já děkuju za vaše zkušenosti, no a ať už jste teď někde na cestě nebo na stopu, za chviličku budete k tomu mít dobrý song. Dua Lipa, Houdini, tady na Fajnu.
1: Fajn. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels. Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Kelly to Love, Tied Up. Přenádherná kombinace hlasů, přenádherný song. Právě teď na Fajnu 14.53. A já se ptám, znáte význam slov, který říkáte? Nebo jenom automaticky papouškujem věci, které jsme někde slyšeli, protože to dělají ostatní. Já jsem včera byla na koncertě Pussycat Dolls, mimochodem obrovská party v O2 aréně, ale prožila jsem tam moment absolutního prozření, když mě napadlo, že vlastně nevím, co znamená to J-Ho v songu J-Ho. Tak jsem si to vygooglila. Jo, prostě 20 let mě nenapadlo zjišťovat, co to znamená. Zatímco některý lidi kolem zpívali Hey-Ho, jak kdyby byli nějaký trpaslíci z pohádky o sněhurce, tak ne, J-Ho, prosím vás, není Hey-Ho. J-Ho v hinštině má velice spirituální význam. Znamená to, ať zvítězíš, nebo vítězství patří tobě. Je to vlastně krásná myšlenka, ale říkala jsem si, my zpíváme nebo říkáme věci, o kterých nevíme, co znamenají. Co kdyby to třeba bylo nějaký zaklínadlo? A hromadně bychom tady takhle přivolávali zkázu světa. Naštěstí teda v tomhle případě je to ten druhý opak, je tam prostě to vítězství a přivoláváme jenom dobrý věci, ale bacha na to, jo, googleme si věci, my furt všechno googlíme, ale takhle důležitou věc, tu si nezjistíme. Takže dneska všem přeju J-Ho, jo, to je naše vítězná mantra dneska, ať všichni zvítězíte, vítězství patří nám, pusťte si tenhle song a my si dneska samozřejmě musíme pustit nějaký Pussycat Dolls, když už o tom mluvíme, takže si pustíme... Nebude to J-Ho, ale tenhle hit Hush Hush, který můžete poslat všem, který vás dneska štvou a chcete je trošku utišit. Jo, třeba kolegovi, šéfovi, manželce, manželovi, vyberte si.

na. Niko Santos, Why Don't You Stay? Tenhle track právě jsme doposlouchali na Fajnu a druhá hoďka za náma. Ideální způsob, jak ji zakončit, ale další dvě před náma. Party pokračuje. David Guetta, Sia, Beautiful People, anebo taky trošku víc podzimních emocí v podobě Joa, End of Beginning. Za chviličku tyhle tracky, mezi tím zprávy s Adamem

ve streamech. Co právě trenduje

0: Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Jsme online.
14: Online.
13: Jsme na DAB+. Plus.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Evropská unie a dalších 50 zemí vyzvali Rusko, aby zastavilo boje na Ukrajině. Ve společném prohlášení v OSN podpořili Ukrajinu, vyzvali k příměří a k návratu zadržených a deportovaných Ukrajinců, hlavně dětí. USA se k prohlášení nepřipojili. Přesto Donald Trump OSN řekl, že je podle něj čas válku ukončit. Česká fotbalová repre hlásí už 7. změnu v nominaci. Kvůli zranění vypadnul spartianský obránce Matěj Ryneš a nahradí ho Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabrže. Novýmu trenérovi Santi Deniovi tak z původní nominace chybí už 7 hráčů, z toho 5 ze Slávie. První zápas v Lize národů Čechy čeká už v sobotu proti Chorvatsku. Sotva narozený kotě ujelo v motoru auta přes 120 kiláků. Žena z Texasu uslyšela z auta zoufalý mňoukání a zjistila, že s ní v motorovém prostoru cestuje kotě. Dostat ho ven nebylo vůbec jednoduchý. Nakonec sundali přední masku auta a záchrana se podařila. Teď je kočka v útulku a dostala náhradní kočičí matku.
16: Fajn.
17: Please welcome to the stage.
18: Krásný čtvrteční odpoledne. Venku se nám to zase zatáhlo, ale to vůbec nic nemění na tom, že my si tady minimálně v našich uších uděláme slunečno. Čekají nás totiž skvělý songy, před náma další společná hoďka se mnou s Kristý, tak to pojďme rozjet. David Guetta, Sia, Beautiful People, první track a taky přijde překvápko, ale to je za chvilku. Let's go.

0: Dneška fajn.
1: Představte si ten zvuk. Řev motoru, co vám rezonuje v hrudníku, vůně spáleného benzínu, trošku na to máme úchylku, a prach z oválu, který se zvedá do tmy. Nemusíte být ani žádní experti na motosport, abyste z toho měli husí kůži. Tohle je totiž večer, kdy se jede absolutně na hraně. Žádný brzdy, čistý adrenalin, loket na loket v zatáčkách, kde rozhodují milimetry. To prostě musíte vidět naživo. Pondělí, 5. října, pište si do kalendářů, od 18.00 na pražský Markétě je legendární 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka s motosportem na plný pecky. Můžete si užít taky doprovodný program, vemte partu, zažijte atmosféru, no a hlavně myslete na to, že u nás můžete soutěžit. My vás tam totiž můžeme dostat.
0: Memoriál Luboše Tomíčka, 5. října 2026, v Praze na Markétě. Fajn.
2: It's somber. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

0: Pettyho Stargazing, pohodovej song takhle pro čtvrteční odpoledne na Fajnu. No ale přesunem se i na nějaký songy, který vás zase trošku rozproudějí. Říkala jsem trošku, podle mě docela hodně. Tohle je americká zpěvačka Slater a její elektropopovej song s názvem Dance. Takže doufám, že budete tančit, protože je to doslova v názvu té písničky, nemáme na výběr. Už za chvilku tady na Fajnu, čtvrtek, malej pátek, a je to potvrzený. Tak za chvilku.
1: Fajn. Co je hot hitparádách?

0: i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. Nebe Praha.cz. Váš večírek začíná právě tady.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Clap, Eddie Farben, jejich track Supergirl, ale nejenom pro všechny superholky, ale pro všechny superkluky, pro vás všechny, protože jste super a zvládáte tenhle pracovní týden, takže to byl song pro vás právě teď na fajnu. No a taky pokud zvládáte hledat si partnery, protože to je dneska jak hledat jednorožce. Teda minimálně, pokud máte seznam požadavků jako jistá Američanka. 29-letá manažerka ze Silicon Valley vyvěsila na internet seznam požadavků na svého budoucího partnera. A lidi se přou, jestli ta ženská ještě vůbec hledá lásku, nebo jestli dělá casting na generálního ředitele do korporátu. Protože poslouchejte ty požadavky, jo. Věk 35 až 42, být finančně zajištěný, dělat v technologiích, chtít děti, abstinent, zdravý, vtipný, velkorysý, nesmí být nikdy ženatý, dokonce ani zasnoubený a třešnička na dortu, musí chodit na terapie a pracovat na svém osobním rozvoji. Zkuste někoho to takového sehnat. No asi to nebude jen tak. A aby toho nebylo málo, to je podle mě úplně třešnička na dortu. Poslední kolo pohovoru dělá maminka téhle slečny, která ty životopisy reálně třídí a schvaluje. Šílený. Zajímalo by mě, kdy na takového ideálního partnera narazí, nicméně držíme palce a my tady častokrát probíráme nějaký nerealistický požadavky na partnery. Ale probírali jsme vaše, ale ne ty, co jste slyšeli v okolí. Máte nějakého kamaráda, známýho, někoho v rodině, o kom víte, že má nějaký fakt šílený požadavek na svého partnera? Třeba, že to musí být top modelka, musí vydělávat 200 000 měsíčně nebo něco takového. Napište mi na 724634634, pojďte to na ně prásknout. A teď už tam prásknem ten slibovaný song. Slater, dance, jdem tančit.

0: I Just Might. Další song pro lepší náladu takhle při čtvrtku. A teď jdeme omrknout vaše, nebo spíš nejšílenější požadavky vašeho okolí na partnera. Po vzoru té Američanky, která na to má vyloženě formulář, jak kdyby dělala výběrový řízení. Tak co tady máme? Máme tady zprávu. Ahoj, velký tlak třeba, aby můj bratr postavil dům dětem, vedl firmu, zaměstnal velkou část rodiny a jak si někdo zvykne na lepší život, nechce slevit. No tak vždycky se chodí hůř z toho lepšího do horšího, než z horšího do lepšího, to je jasný. Pak tady Nikča píše, moje kamarádka měla nepřekročitelnou podmínku, že kluk nesmí být znamení blížence. No tak pojďme si říct, že podmínka horoskopu je docela šílená, ale i mě takový podmínky může někdo mít. Takže v pohodě, nesoudíme. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli a pokračujeme v hudební náloži. Za chvilku Alex Warren, jeho Passenger.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
14: This is Bruno Mars.
15: I'm Lily Pee.
16: It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
18: Fine.

Čtvrteční odpoledne a tohle byl Malcolm Todd a jeho earrings právě teď na Fajnu. A v Brně vynalezli nejlepší věc, co se na Moravě vynalezla od burčáku. Představte si, že jdete do výdejního boxu, chcete si vyzvednout nějakou novou věcičku, co jste si koupili, a místo toho tam nafasujete seno a králíka. Vznikl totiž teď v Brně v rámci jednoho festiáku moderní výdejní box, ve kterém je ale zároveň vestavěná plnohodnotná dřevěná králíkárna. No a aby to byl 100% zážitek, jsou tam plyšoví králíci, robotičtí, a podle autorů nechybějí ani... prostě králíci, no, tak chápete ten kontrast. Zatímco Elon Musk se snaží kolonizovat Mars a lidi a řeší umělou inteligenci, v Česku prostě vezmeme nejmodernější digitální technologii a narveme do ní seno, krmelec a je to. Představte si fakt, že jdete o půlnoci vyzvednout nějaký balíček a místo toho se zaseknete koukáním na králíky. Ideální. Takhle podle mě vypadá digitální revoluce po Česku. Chci to i v Praze. Teď už ale další song. Katy Perry, Last Friday Night, ačkoliv je čtvrtek, proč ne?

0: slovenská hvězda Adela a její mega hit Ain't in LA jsme právě teď doposlouchali na Fajnu. Zároveň nám zakončil třetí společnou hoďku, ale jedna pořád před náma. Ne, ještě vám nedám pokoj, ještě tahle party pokračuje a musí jet dál. Takže pořádně rozhejbat, jedem a za chvilku nás čekají další songy. Mezitím zprávy s Adamem, ale pak třeba Ava Maxi, My Head and My Heart. Takže budem, co? No přece tančit. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Čtvrtá hodina odbyla. Adame, pojď nám říct, co se kde děje.
13: AI agent od OpenAI proniknul do australského vládního portálu. V červnu získal neoprávněný přístup k webu s medicínskýma statistikama a dostal se k veřejným i neveřejným souborům. Podle australské vlády se ale nedostal k osobním údajům pacientů. OpenAI tvrdí, že jeho modely při hledání informací provedly kroky, které firma původně nezamýšlela. Karel Sedláček se zapsal do historie českých šipek. 47letý týpek vyhrál jako první Čech turnaj profesionálního okruhu PDC. Ve finále v Nizozemsku porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 v rozhodujícím legu. Za vítězství navíc získal v přepočtu přes 420 tisíc korun a posunul se na životní 53. místo světového žebříčku. Streamer a bavič Fety Pillow koupil svojí mámě k 65. narozeninám nový auto. Nadělil jí červený SUVčko od Suzuki, na který přidělal velkou mašli a k tomu přidal kytku. Máma v reakci na svůj Instagram napsala, že je jí 65 a že snad tolik nebude stát benzín.

dnešní odpoledne tady na Fajnu a před náma poslední hoďka warm-upu se mnou s Kristý. Tak to pojďme rozjet, já už jsem vám řekla, co máte dělat. Budem tančit, taky si povíme, jaký bizár zase provedla Bonnie Blue, tahle kontroverzní OF tvůrkyně, protože to nemá hranic, já nemám slov. No prostě musíte si na to počkat, chci pak slyšet váš názor, ale teď pojďme na první song. Ava Max, My Head, My Heart.

Justin, to byl Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich letní hit Beauty and Beat tady na Fajnu. A zapomeňte na všechno, co jste znali, všem tradičním jménům je konec. Od teďka se všichni budeme jmenovat jako obchody. Úplně ne, ale jedna britská OnlyFans modelka, kterou asi znáte, Bonnie Blue, teď posunula bizar na nový level. Rozhodla se totiž, že svoje dítě pojmenuje podle toho, co lidi vydražejí v aukci. To znamená, nechá lidi vydražit jméno svého dítěte. A kdo tuhle bizarní soutěž vyhrál? Žádná babička, žádný fanoušek, ale online kasino a sásková kancelář Bet Bold. Takže to dítě se bude jmenovat Bet Bold. Představte si, až bude na tom hřišti s ostatníma dětma a budou na něj křičet: Bet Bolte, koukej na večeři. V angličtině samozřejmě, ale i tak je to strašný. Nebo potom učitelka, až nastoupí do první třídy. Tak ono, když máte za mámu OnlyFans modelku, tak asi ten osud stejně nebude lehký, ale ještě s tímhle jménem. Chudák dítě. Podle mě by rovnou mělo dostat předplacený terapie. Nějaká terapeutická společnost si měla koupit jeho jméno. To by podle mě fungovalo líp než sázkovka. Jaký jméno byste rozhodně nechtěli vy? Předpokládám, že tohle ne. Ale existuje nějaký klasický jméno, který vy byste nechtěli dostat? Tohle dítě to už nezachráníme, ale třeba někoho jiného ještě zachráníme. Tak napište na 724634634, jak byste se nechtěli jmenovat. A k tomu Patrik Malý, Sebastian a jejich 2005.

0: čtvrtek odpoledne, venku sluníčko a vy si den zlepšujete s Fajnem a taky s role modelem, jeho songem Sally When the Wine Runs Out. Sally je docela hezký jméno, ne jako sásková kancelář, jak se jmenuje teď dítě Bonnie Blue. Ale pojďme na ty jména, které se nelíbějí vám, protože to jsme společně řešili. Jarda píše, kolega v práci se jmenuje Pešek, blbý je, že ho ještě k tomu pojmenovali Tomáš. Rodiče asi moc nepřemýšleli. Tomáš Pešek je docela vtipná kombinace. Zase podle mě Tomáš Pešek musel vždycky vynikat v hře Máš Peška, říká se to tak, jo? No, prostě tady ty dětské hry mu museli rozhodně jít. A Kuba píše, že by zakázal jméno Barnabáš. Píše, Barnabáš je takový jméno, který by měli pro děti zakázat. A ještě Igor a Kvíčo. Já souhlasím, to jsou takový ty jména, u kterých si třeba dokážete představit dospělého člověka. Já vlastně nevím, jak to pak vzniká, no, to znám jen lidi, kteří jsou dospělí a mají to jméno, žádný dítě. Záhada, záhada. Já vám děkuji, že jste to se mnou sdíleli, třeba to někoho odradilo, ale možná to i někoho inspirovalo. Za to nemůžem. Pojďme radši na další song s hezkým jménem, protože Sabrina, to je hezký jméno, a Sabrina Carpenter a její song Man Child je skvělý. Tak za chvilku, tady na Fajnu.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.

0: s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
1: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
2: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Go Kill It, Griffin, Save My Love. Tenhle track právě dohrál na Fajnu. Půl pátý odpoledne, já doufám, že se cítíte dobře, ale pokud se cítíte jako odpad, tak přestaňte furt nosit pytle. Když se ráno probudíte s náladou pod psa, prší, nechce se vám do práce, život je jedna velká krize. Co udělá většina lidí? Sáhnou do skříně po nějakým vytáhaným šedivým svetru, teplákách, ve kterých třeba malovali byt a nasadějí outfit, který vlastně tak jako podprahově říká: dneska na mě nemluvte, nedívejte se na mě, snažím se splynout se zdí. Jenomže psychologové přišli s brutální pravdou a pravidlem. To, co si ráno hodíte na sebe, vám přímo diktuje, jak se celý den budete cítit v hlavě. Takže když se oblíknete jako pytel neštěstí, mozek si doslova řekne: a dneska budeme mít na sobě kostým trosky, tak se tak budu i cítit. Ale ve chvíli, kdy navzdory tomu splínu vytáhnete nějakou oblíbenou barvu, ať už výraznou nebo nějaký kousek, ve kterém si připadáte nepřemožitelně, tak ten mozek doslova oklamete. Možná by stálo za to mít ve skříně třeba pro tyhle dny kostým Supermana nebo Wonder Woman, prostě nějakýho Avengera nebo superhrdiny. A když to na sebe navlíknem, tak se třeba budeme cítit jako superhrdinové. Až zítra potkáte kolegy v práci v těchto kostýmech, tak se nedivte, jo? Můžu za to já? Ale napište mi, jestli máte nějaký kus oblečení, který vám vždycky dokáže zlepšit náladu. Když si ho vezmete, tak prostě hned jeden růžovější. Napište na 724634634, klidně přiložte i fotku v ideálním případě. No a k tomu si dáme song taky pro lepší den. Rue Gale, Wishful Thinker, právě teď.

0: Alexa Faithless a jejich New Religion. Ano, party na fajnu samozřejmě pokračuje i tímhle trackem. Ale teď se pojďme podívat na to, v jakých hadrech jste dneska, nebo spíš jaký hadry vám dělají radost, protože jsme si řekli, že to oblečení je zásadní a ovlivňuje, jak se cítíme. Říkala jsem vám, že možná by bylo fajn vytáhnout třeba kostým Supermana ze skříně každý den, kdy vám třeba není úplně nejlíp. A Milo tady posílá dokonce fotku. Píše, mám kostým Supermana a jezdím s ním na motorce. Nekecám. Fotka doložená, takže věřím, že to funguje. A možná bychom si z toho fakt všichni měli vzít příklad. Takže zítra do práce všichni jak Spidermani, Supermani, prostě superhrdinové. No a nebo potom tady zpráva nepodepsaná, možná to dohledám. Pavel píše, ahoj Kristý, určitě mám růžový tričko a modrý rifle, bílý tenisky a černou kšeltovku a hned mi to zvedne náladu. I takhle jednoduchá kombinace, když ji máte rádi, určitě může fungovat. No a to je vše, to jste napsali, já vám děkuju za zprávy, jsem ráda, že máte každý nějaký oblečení, který vám dělá radost. A jak říkám, zítra vás chci vidět v kostýmech superhrdinů. Pátek, to je ideální příležitost, takže se připravte, no a teď se taky připravte na další song. Před náma třeba Mark Ember, Belong Together, za chvilku, tady.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
9: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jonointeriér.cz.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Giant Rooks Wanted Back, to byl jeden z posledních tracků, který si společně dneska pustíme. A vy víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běžel velice rychle, 4 hoďky za náma, čtvrtek za náma, takže už malý pátek a zítra už jen ten ofiko. A pak přijde vytoužený, prodloužený víkend. Těšíte se? Já jo. Ale ještě předtím se uslyšíme zítra, takže zítra zas od 1 do 5 rozjedem totální party. Teď už ale party po mně přebírá DJ Žampik, jo, Jindra Žampa je na vás ready. Já teda nevím, co konkrétně si pro vás přichystal, ale 100% to bude zajímavý. Takže se těšte, já se těším taky, mějte se krásně. Užívejte den, posílám pusu a party pokračuje. Kato John, Turn the Lights Off, poslední song ode mě, ať to pořádně rozbalíte. Tak pa, bye babes.

0: Vecchi ve streamech. Co právě trendunduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-pragoe.cz.

0: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Pojďme se podívat, jak si tady žijeme, a o to se postará Mr. Adam.
3: Ruský prezident

0: ten vyváznul jen s několika lehkýma pohmožděninama.
1: Fajn Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
2: Fajn Drive.
1: Jindra Žampa.
3: OK, 17 hodin, 1 minuta k tomu, to znamená, že startuje čtvrteční Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma. Čtvrtek, malý pátek, rozjedeme to do plnejch. Za chvíli zaspomínáme na naše kámoše z dětství a do té doby třeba Evička Farná a Perpetu Mobile právě teď na Fajnu.

pohodový čtvrteční odpoledne na Fajnu, 17 hodin 8 minut, to je aktuální čas. A lidi, možná jste se tohle naučili už jako malí a ani o tom nevíte. Jak se pohádat s kámošem a pak se za 10 minut zase normálně bavit. Protože přesně na dětských kamarádstvích si člověk poprvé vyzkouší, jak fungují vztahy. Někdy někoho naštvete, někdy vás někdo pošle do háje, musíte se domluvit, ustoupit nebo prostě usmířit. A právě tyhle malý dětský dramata vás postupně učej, jak fungovat s lidma i v dospělosti. Výzkumy dětských přátelství fakt spojují s rozvojem sociálních dovedností a zvládáním konfliktů. To je masakr. Já jsem se teda ty konflikty do dneška nenaučil, každopádně napište mi, pamatujete se na svůj největší dětský konflikt s kámošem, kvůli čemu jste se pohádali. Pojďte si něco vybavit a napište mi to na 724-634-634. Straight from the work to the home. Fine Drive. Fine.

0: Direction, Kiss You.
1: Kiss you.
0: 17 hodin, 18 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a já jsem se vás ptal na to, abyste si vybavili svůj největší dětský konflikt s kámošem a kvůli čemu jste se tehdy pohádali. Renča mi napsala, bylo mi asi tak 8 let, kamarád mi dělal na schvály delší dobu a pohárek přetekl, když mi zbořil hrad na pískovišti. To se nedělá, vyřešila jsem to po našem, vzala ležící cihlu a hodila to po něm, byly vyražené zuby. Taky slušný, kdo jako malej neměl vyražený zuby, jako by nebyl.
2: Fajn Drive.
3: Fajn. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
17: Music show.

z dílny Viktora Kala společně s Grejem 256. Jak vypadá den? Posloucháte fajn. V 17 hodin 28 minut a my popojedeme dál. Před náma je Shakira a Die Die. Shakira je mimochodem dost velký nerd. Sama o sobě řekla, že miluje historii a chodí po muzeích. A ještě větší bizár, po jednom ze svých velkých turné se dokonce

se převlíkala za studentku a chodila studovat historii. Nosila kšiltovku, velký batoh a lidem říkala, že se jmenuje Isabel, aby ji nikdo nepoznal. No, chtěl bych takovou spolužačku.

0: Tennis Films, Mr. Know It All. Posloucháte Fajn ve čtvrtek 24. září. Hele lidi, myslíte si, že třicítka se rovná manžel, děti, hypotéka a hotovo? Protože dnešní třicátníci to mají podle mě úplně jinak. Dneska je podle mě úplně normální být ve třiceti single. Dřív na vás v tomhle věku babička tlačila takovým tím stylem, no tak kdy už bude svatba, ale dneska tak spousta lidí řeší práci, bydlení, cestování a vůbec nemá potřebu se do svatby nebo dětí hnát. A ten trend je vidět i v datech. Český statistický úřad dlouhodobě sleduje, jak se posouvá věk, kdy se lidi berou a kdy mají děti. Takže takový ten klasický životní scénář. Škola, svatba, děti, hypotéka. Už asi není pro všechny úplně stejný. Hele, napište mi, v kolika byste chtěli mít ideálně svatbu a děti, anebo na to vůbec nemyslíte a říkáte si, až to přijde, tak to přijde. Napište mi to na 724 634 634.
1: Fajn Drive. Fajn.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
14: Back to the hits.

Lacey Abrams vám zpříjemnila čtvrteční večer na Fajnu a já jsem se vás ptal na to, v kolika by za vás měla být ideálně svatba a děti, a nebo to vůbec neřešíte a prostě až to přijde, tak to přijde. David napsal, mám partnerku, jsme spolu roky, ale svatba nás nějak netlačí. Chápu, člověk běžně nemá 500 000 na to, aby si mohl udělat hezkou svatbu. Verča napsala, je mi 31 a single jsem a upřímně mi to zatím vůbec nevadí. Vlastně absolutně chápu. A Tomáš do třetice napsal, já bych děti chtěl, ale nemám s kým. Tomíno, neboj, ona se nějaká najde.

0: jako voda. Před náma jsou ještě 2 hodinky Fine Driveu, tak si to dejte se mnou.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fine. Máme na Fine. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám 2 cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Poslouchej nás online na fineradio.cz.
1: Fine Drive.
5: Fine Drive.
1: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: OK, 18 hodin, 2 minutky k tomu startuje 2. hodinka Fine Driveu. Za chvilku se podíváme na drbíky z hudebního světa. Do té doby Fastboy nebo Lady Gaga právě teď na Fineu.

Beautiful Life, 18 hodin 8 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a lidi, Sombr prozradil, co mu řekla Taylor Swift, když mu začaly chodit hejty. Sombr říká, že dřív měl potřebu na každý negativní komentář nějak reagovat. Prostě někdo něco napíše, on to vidí a chce se bránit. Taylor mu ale podle něj poradila, ať to nedělá. Protože když na ten hejt pořád reaguješ, tak mu vlastně sám dáváš větší pozornost. A Sombr přiznal, že se právě díky tomu snaží některé věci prostě nechat bejt. Což je docela zajímavý, protože od Taylor je to rada od člověka, který si asi prošel slušnou dávkou negativních komentářů. Pojďme si dát Sombra 12 to 12 právě teď na Fajnu.

0: Black, Eminem a Rihanna. Hodin 20 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a lidi, taky máte ten jeden outfit, ve kterém se cítíte jako úplně jiný člověk, jako totální král. Někdy si vezmete obyčejný hadry a jste prostě bez nálady. Pak vytáhnete ten jeden outfit, ve kterém se sami sobě fakt líbíte a najednou máte úplně jinou energii a úplně jiný den. A ono to není jenom v hlavě. Výzkumy fakt ukazujou, že oblečení může ovlivňovat, jak sami sebe vnímáte. Hele, napište mi, co je ten váš oblíbený outfit na zvednutí nálady? Jako já musím říct, že kdybych si oblíkl sukni, tak se asi taky cítím jako jiný člověk, ale napište mi outfit, ve kterém víte, že prostě zavodujete. 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

ve streaming. Co právě trenduje na TikToku? Máme

Vždycky hot, vždycky fresh.

24. září na Fajnu a my jsme tady řešili to, že nálada se může odvíjet už podle toho, co si ráno vezmete na sebe. Ptal jsem se vás, co je za vás ten nejvíc top outfit, ve kterém se cítíte a víte, že ten den bude prostě dobrý. Jirka Lachtan mi napsal, nejlepší outfit pro mě je ten, když přijdu domů z práce a svlíknu se jen do trenek. Absolutně chápu, musím říct, že to miluju taky. Pak tady mám od Verči, můj nejlepší fit, co nosím furt, tak jsou černý kapsáče, tričko z Hello Kitty a růžovo-černý pruhovaný svetr. To zní hodně hustě. Absolutně chápu a do třetice tady máme, že nejlepší outfit je, když na sobě nemám nic. Každý to má jinak, ale chápu. Fine drive. Fine drive.

0: Michael Jackson nám dohrává na fajnu v 18 hodin 41 minut a hele, jsou lidi, kterým bordel doma vůbec nevadí. A pak jsou lidi, kterým stačí vidět jednu ponožtičku někde v rohu a už je to absolutně vytáčí. A ono nejde jenom o to, že to blbě vypadá, když máme doma bordel. Když máme kolem sebe moc věcí a pořád vidíme něco, co bychom měli uklidit nebo dodělat, může nám to zbytečně zaměstnat hlavu. Jedna studie dokonce našla souvislost mezi tím, jak lidi vnímají svůj domov jako chaotický a jejich náladou a průběhem stresového hormonu kortizolu. Takže možná ten bordel na stole a všude po pokoji není jenom bordel, ale další věc, která vám celý den někde vzadu běží v hlavě. Hele, pojďte se přiznat, jste bordeláři anebo máte doma pintlich uklizeno? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Nemůžete přece zastavit dopravu.
8: Že nemůžu? Tak se dívejte.
7: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: To je boží kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá. Vyťardo.
11: www.jninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Atención, señoras y señores!
14: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
13: Yes, so.
14: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
13: La Tropical!
15: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
16: This is Bruno Mars.
17: I'm Lady Gaga. It's Sabrina Carpenter.
18: Music.
19: Fine.

Pilots nám dohrál na fajnu v 18 hodin 51 minut a já jsem se vás ptal na to, abyste se přiznali, jestli jste bordeláři, anebo jestli si potrpíte na to mít doma pořádně uklizeno. Verča napsala, že je bordelář, že uklízí až ve chvíli, kdy už jí to samotnou začne pořádně štvát. Já ani v tu chvíli to nedokážu uklidit. Pak napsal Tom, já mám rád uklizeno, ale uklízet se mi fakt nechce, takže většinou bordel. Jo, tak to je asi jako u mě doma. A Jitka napsala, že nedokáže žít v bordelu, že uklízí každý den. Ty kráso, nechci se stavit u mě doma? Straight from the work to the home. Fine life.

0: Calvin Harris a Ellie Goulding nám uzavírají druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je ještě jedna hodinka a tu odstartujeme klasicky desetiminutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Fine Drive.
1: Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
2: Pull my trigger, let me blow your mind.
3: OK, 19. hodina odbyla, to znamená, že startuje třetí hodinka Fine Drive a odstartujeme to klasicky 10 minutes for you, 10 minutovka podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724-634-634. Nezapomeňte se podepsat, klidně tam připište věnování. Odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
0: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
0: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
3: 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist Fajnu. A první zprávu tady máme od Jirky, který by si přál Temper City a Self Aware. OK, dáme to tam. Co dáme jako dvojku? Dvojka bude Kecaj od Leničky, dobře, může bejt. Co dáme do třetice? Máte posledních pár sekund. A do třetice to bude Pinky Promise od Petry. OK, zvládli jste to před limitem. Klidně dopisujte další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

0: Právě teď na Fajnu dáváte si 10minutovku podle vás. Před náma je třetí track v pořadí Espo a Pinky Promise a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o kterých jste si psali. Každý je úplně jiný. A jenom ten nejrychlejší, který zavolá právě teď na 724 634 634. Budeme se rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. 724 634 634.
1: Ten minutes for you.

0: Lipo a Pinky Promise. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Domča. Čau Domčo.
1: Čau všichni.
0: Ahoj, hele, říká se čtvrtek, malej pátek. Platí to i u tebe?
1: No to je jasný.
0: Takže
1: pro mě už je to teda občas i v úterý, ale...
0: Fakt jo. Takže úterý je nový čtvrtek, malý pátek.
1: Pro mě to tak nějak celý týden, když chci, ale...
0: Chápu, ale absolutně miluju. Mám tady pro tebe tři triky, jsi na to ready?
1: 100%.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Kalina, Viktor Šín, už vlastně legendární track Safír, varianta číslo jedna. Pojďme se podívat na dvojku. Ta ti možná bude povědomá. Dobře ty. Ale jakoby je asi jasný, co si vybereš, ale i tak ti dáme ještě třetí variantu.
1: Dobře.
0: Pohodinda od Steva Harringtona, Joe, End of Beginning. Domčo, je to ve tvých rukou, ale já si... Mám takový jako drobný tip, co by to tak mohlo být.
1: Jo, já si myslím, že taky, no.
0: Takže, takže vidíme to na Davida Getu.
1: Určitě.
0: OK, a komu bys to chtěl věnovat?
1: Úplně všem.
0: Tak jo, takhle easy. Hele, myslím si, že ideální pro čtvrtek, malý pátek, jedeme do plných, tak přeju ti krásný večer a posílám ti David Getu, měj se krásně.
1: Děkuju, taky.
0: Ahoj.
1: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Seconds to Mars. Seasons, to je track, který nám dohrál na fajnu v 19 hodin, 20 minut. A před náma je minuta trapnosti, a.k.a. cringe minute. Pojďte vytáhnout nějakou trapnou storku, ať ji tady v éteru můžeme pořádně probrat s trapnou tuškou. Napráskejte sebe, napráskejte svýho kámoše, je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno. 724-634-634, tam je prostor na vaše trapné storky. Fine Drive.
1: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Are you ready for this?

0: Cringe minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Petr. Ten napsal: objednával jsem si dneska jídlo domů. Když jsem šel ven pro objednávku, kurýr byl hrozně energický a přátelský. Najel jsem na jeho vlnu a po předání jsem mu chtěl kamarádsky nabídnout pěstičku. On ji nabídl taky, ale druhou stranou s otevřenou dlaní. Od té doby už nebudu dávat kurýrům pěstičku. No, aspoň se vysvětlilo, proč na tebe byl tak přátelský. Fine drive. Fine drive. Fine.

0: veselý orchestr Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
1: Když neřekneš mi, jak to máš.
2: Red Bull Symphonic poprvé dorazí do Česka a Benny Kristo vezme svoje známé songy a představí je úplně jinak. Společně s Unique Orchestra, takže Ben, jeho hity a k tomu živej symfonický orchestr. Koncerty jsou 29. a 30. září v Kongresáku v Praze. No a my na Fajnu vám na to rozdáváme dvě vstupenky a k tomu ještě podepsaný plakát od Bena. Jak se zapojit, je to úplně jednoduchý, běžte na Instagram Fajnu a Red Bullu, najděte soutěžní post, do komentáře napište, který Benův song byste chtěli slyšet v symfonické verzi a označte kámoše, se kterým byste tam šli. No a pokud chcete zvýšit svoje šance, můžete se přidat i do naší Fajn komunity. Hele, soutěžíme do neděle, takže žádný, udělám to později, udělejte to hned teď.
0: Red Bull Symphonic, Ben Kristoval a Unique Orchestra. 29. a 30. září.
3: Fajn. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
9: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Here we go.

Je to tady. Čtvrteční Fine Drive je u svého konce. 3 hodinky utekly jako voda, díky, že jste u toho byli se mnou. Bylo to naprosto boží, jako vždycky. Zítra si dáme páteční hodinku od 17 do 18. Já se s vámi loučím, to už vám došlo, ale s Fajnem rozhodně zůstaňte, protože po mně Next Generation a máme tady nováčka. Týpek, který se říká Tadeusz Racety, neskutečně talentovaný týpek, který vám tady necelou hodinku bude hrát svoje tracky, který ho inspirujou. Doporučuju vám si to tady s ním dát. Těším se na vás zase zítra a za mě už jen dvě slova. Papalala! Fine Drive, Jindra Žampa.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Čau, já jsem Tadeusz Racety a vítám vás v Next Generation od Fine Rádia. Jsem tady, abych vám pouštěl nějaký své oblíbené písničky, co mám rád, a taky nějaký ze své tvorby, a těch pár taky uslyšíte. Tak teď si dáme ten první. Tak jako první uslyšíte Make a Wish ode mě, Tadeusz Racety.
1: Next Generation.
2: Opravdu je to, já si piš, na všecko říkej dík.

0: Generation.
1: Tak tohle bylo Make-A-Wish z mýho EP Život je samet, který jsem vydal nedávno, a teď uslyšíme písničku od Madony, která je o tom, jak její život v Hollywoodu nebyl úplně nejpříjemnější a cítila nějaký nátlak a napsala tuto písničku, tak Hollywood od Madony. A jako další uslyšíme Thriller od Michaela Jacksona, a jelikož se blíží Halloween, tak to tady tak trochu naladíme. No, kdo by si řekl, že videoklip, který má 14 minut, kde jsou zombíci a speciální efekty, masky a bufí, co všechno si tam vymyslel, to kdyby se stalo teďka, tak to internet teda asi udělá trochu z toho bordel. No, ale on to udělal v roce 1983. Michael Jackson, Thriller.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohleto je Next Generation, já jsem tady u Sracety z Fine Radia a tohleto byla Madonna Hollywood a Michael Jackson Thriller. No, takový ikonický duo. Jako další uslyšíte jednu z mých oblíbených. Už máme takový podzimní nádech, ve vzduchu jsou chladnější večery a stmívá se dřív. No a já mám rád takovou jednu písničku, která mě provází už dost dlouho a tenhle ten nádech podzimní mě tak jako evokuje a to je od skupiny Sneaker Pimps. Jsou z 90. je to takový trip-hopový a ta písnička se jmenuje Six Underground.
2: Next Generation. Yeah. Brand new. New music.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Čau, já jsem tady u Sracety ze studia Fine Radio, tohle je Next Generation, kde vám pouštím svoje oblíbené písničky a něco málo i ze své tvorby. Jako další jsem si pro vás vybral Headphones On od Edison Ray a je to písnička o tom, že si prostě nasadíte sluchátka a pustíte si svoji oblíbenou písničku a prostě se tak rozplynete a zapomenete na všechno, co vás trápí. Tak Headphones On, vy víte, co máte dělat a tohle je Edison Ray.
0: Number one hit music station. Next Generation.

0: Generation. Yeah. Fine.
1: Tady u Suracity z Fine Radio a tohle je Next Generation, kde vám pouštím své oblíbené písničky a něco málo ze své tvorby. No a už se tak pomalu uchylujeme ke konci a já jsem si pro vás vybral písničku zase od Madony, protože ji mám moc rád, ale tentokrát i s Justinem Timberlakem a je to písnička o tom, že prostě když si něco přejete a jdete si za tím, tak se to může stát. No, je to takový vtipný, já si vždycky něco přeju a stanu se to a ta písnička se jmenuje 4 Minutes, produkoval ji Timbaland, který ho miluju a tak, mějte se krásně a čau.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Yeah.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Největší hudební hvězdy.
6: This is Taylor Swift.
7: Hi, it's Harry Styles.
8: Hi, I'm Olivia Dean.
9: Sleduj Fine. Fine.
10: Fine.
11: Vždycky hot.

0: Drink sin kneostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
1: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
2: Fajn. 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.